0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
5: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová a máme tu další díl pořadu Na osobní notu. Dnes s hostem, jehož téma a životní náplně se dotýká úplně každého z nás. No určitě mi dáte za pravdu, že prostě úplně každý řeší úklid a pořádek v domácnosti. Třeba já několikrát do roka přerovnávám svoji skříň, to samé u mých dětí, a když je hotovo, mám krásný pocit a proto mě dohání k šílenství, když pak otevřu skříň u Tondy a vysypou se na mě trička, která on si podle svých slov složil. Vždycky jsem si pak říkala, kdyby tak někdo vymyslel systém, který udrží skříň neustále uklizenou, tak mu dám Nobelovu cenu. A takový člověk existuje. Narazila jsem na ní na Instagramu a naprosto mě odzbrojila svou nádhernou energií a funkčním systémem, který jsem hned vyzkoušela a už nechci jinak. A protože výjimeční a vnitřně krásní lidé mají často blízko k hudbě a bohulibým činům, hraje také na housle a na flétny a spolupracuje s česko-ukrajinským sborem Sonja Šnik. Mými dnešními hosty jsou specialistka na úklid a autorka projektu Tady je uklizeno Anna Kamenická a sbormistryně Martina Syrová. Dámy, vítejte.
1: Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já se omlouvám za takový ten trošku delší úvod, ale já jsem to tam všechno musela říct. Protože Aničko, vy jste na mě vyskočila na tom Instagramu a já jsem začala hned ten den skládat do balíčku a já z toho měla tak šílenou radost.
1: Tak to je skvělý, že to na vás takhle působilo.
0: A nejvíc mě dostala vaše energie, to bylo fakt tak hezký, milý, příjemný, takže tím jste mě úplně odzbrojila. Já jsem se chtěla zeptat, nejste narozená ve znamení Panny?
1: Nejsem, já jsem střelec.
0: Aha, tak to mě překvapilo, protože většinou vím, že Panny vždycky mají všude naklizeno, mají tomu úklid, moje sestra je Panna.
3: Vy znamení Panny jsem já.
0: Vy jste Panna, no tak jsme nešli moc daleko. Takže, protože vím, že moje sestra ta je schopná vstát ve 3 v noci a práci tričku, aby ho měla čistý druhý den.
1: Jo. Hezky, to takhle máš?
3: Ne, já ne, naštěstí.
1: To já vůbec.
0: Kde se vzalo téma uklízení? Bylo to ve vás od malička, nebo to přišlo až s rodinou a dětmi?
1: No, přišlo to spíš až potom, když jsem byla starší a potřebovala jsem to řešit. A když jsem byla malá, tak si pamatuju, že mě to velmi bavilo. Já mám 4 ségry a vždycky jsme dělali sobotné upratování, my jsme Slováci. Takže jsme vždycky v sobotu si rovnali nějaké věci v pokojičku a hrozně nás to bavilo. Takže nějak to ve mně je, ale potom se projevila moje přirozená chaotická povaha, kterou mám, a objevilo se to až potom, později.
0: A kde se vzalo skládání do balíčku? To je váš nápad, nebo jste se někde inspirovala?
1: No já jsem na to poprvé narazila u mé ségry a říkala jsem si takové ty klasické argumenty. Tyjo, že to musí zabírat strašně moc místa a ty věci musí být hrozně pomačkaný, jako jaký to je. A ona, je to úplně skvělý, zkus to. Tak jsem to vyzkoušela, ona mi tehdy i doporučila knížku Zázračný úklid od Marie Kondo.
0: Taky tu jsem četla, nepomohla mi.
1: Tu jsme si s manželem právě přečetli a dost nás to nadchlo. Zrovna byl covid a my jsme se rozhodli, že si uklidíme podle toho. Tak to bylo super, to byl takový prvotní impuls, kde jsem se inspirovala od někoho jiného. A vyzkoušela jsem to skládání a Marie Kondo tato neučí formou těchto balíčků. To jsem potom až později vytunila, aby to drželo opravdu.
0: Vytunila jste to dokonale a máte skvělá videa k tomu, máte k tomu hezké obrázky, to jste malovala vy, nebo?
1: Ne, to já jsem si oslovila ilustrátorku, Marii Juklíkovou, ta mi dělala tyhle ty krásné obrázky, protože jsem chtěla, aby to právě bylo přehledné a dostupné i pro děti.
0: To právě moje děti říkají, no tak mami, dobře, no tak nás to pojď teda naučit. Tak jsem mi to naučila, ale ono vlastně naučit, tam není jenom jeden správný způsob, tam těch způsobů vlastně může být víc a každý si může v podstatě najít svůj styl.
1: Určitě, já i v těch videích tam ukazuju víc těch způsobů, takže si tam přesně můžete vybrat, co vám nejvíc vyhovuje, anebo to ani neskládat, třeba zjistit, že je to lepší věšet, nebo skládat něco do komínku. A to jsem se tam právě snažila taky do toho kurzu natočit, abych dala i jiný náhled, že to nemusí všechno striktně být takhle, ale že si každý musí najít ten svůj způsob.
0: Mě na tom nejvíc fascinuje, že ta skříň je opravdu pořád uklizená. Já vám za to moc děkuju.
1: To jsem ráda a to právě si myslím, že je úplně největší benefit tohoto systému.
0: Přesně tak. A přináší mi to tak nějak jako, jak bych řekla, no prostě radost a dobrý pocit. Protože já si myslím, že když lidi si uklidí doma, tak se cítí líp i psychicky. Jaký vy na to máte názor?
1: No rozhodně, já si myslím, že to je velmi propojené a že to velmi souvisí. Často se mi stává, že když se o úklidu takovém vědomém úklidu víc bavím s klientkama, tak právě docházíme k tomu, že to ani není tak o tom nepořádku venku, ale o tom nepořádku uvnitř nás. A vlastně tím, že si dáváme do pořádku ten vnější hmatatelný svět, tak si i ujasníme spoustu věcí sami v sobě.
0: Je to tak. My jsme v úvodu poslouchali písničku, která se jmenuje Vita. Co to znamená Vita?
3: Vita je ukrajinské ženské jméno a je to zároveň i název naší písně souboru Soňašnik, kterou nám napsala Aneška Benešová se svým manželem Láďou. A znamená to taky život.
0: Aha, já jsem si říkala, že to nebude jen tak ledajaké jméno. Martino, pojďme k vašemu sboru Soňašnik. Ten nevzniknul jen tak, ale z určitých důvodů. Jaké byly ty důvody?
3: Soubor vznikl v září roku 2022, po začátku války na Ukrajině, když se k nám dostaly ukrajinské maminky s dětma a my jsme jim začali pomáhat s materiálním zajištěním, s nějakou pomocí, tak jsme potom je chtěli naučit i český jazyk. A přemýšleli jsme, jak nejlíp to udělat a formou hudby a zpěvu nám to přišlo jako dobrý nápad. A on to ve výsledku opravdu dobrý nápad byl. Začali jsme zpívat, učit se české písničky, pak i my jsme se naučili nějaké písně ukrajinské a teď už 4 roky společně koncertujeme a děláme krásnou bohulibou činnost.
0: My jsme tady v úvodu slyšeli píseň Vita v podání sboru Soňašnik a teď si pustíme další písničku, kterou nám zaspívá tento sbor a ve spolupráci s písničkářem Pavlem Helánem je tu Spasená Ukrajina.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla píseň Spasená Ukrajina, kterou jsme poslouchali v podání písničkáře Pavla Helana a společně s ním jsme poslouchali sbor Sonja Šnik. Se mnou dnes ve studiu sedí sbormistryně tohoto tělesa Martina Syrova a expertka na úklid, autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Dámy, jak se dá dohromady úklid se sbormistrem? Jak vy dvě jste se dali dohromady?
1: My jsme spolužačky ze střední, takže když vznikl právě v Litomyšli tento sbor, tak mi Marta psala: Aničko, nechceš se zapojit, hledám nějaké muzikanty. A já jsem řekla, tak jo.
0: A vy jste hudebnice?
1: Já jsem hudebnice, taková amatérská spíš, já hraju na housle a flétny, tak jsem byla ráda, že můžu dělat hudbu nějakým způsobem, protože jsem zrovna byla na mateřské, tak jsem hned řekla, jo.
0: Říkáte, že hrajete na flétny, na vícero druhů fléten?
1: Já hraju na různé zobcovky a také na irské flétny.
0: Co to je?
1: To jsou takové...
0: V čem jsou specifické?
1: Specifické jsou v tom, že každá ta flétna je jenom v jedné tónině.
0: Aha.
1: Jo, takže mám D-dur, C-dur, teď jsem si objednala z Irska, A-dur.
0: Takže vy dostanete skladbu v A-dur a musíte si na to vzít konkrétní flétnu.
1: Ano.
0: Je, ale to je zase dobrý, člověk nemusí umět křížky B-čka, protože nic se tam nesnižuje, nezvyšuje a hraje jenom, ale skladba nesmí modulovat teda, v tom případě saháte po jiné flétně?
1: Nesmí, no buď musím sahat po jiné flétně, anebo se s Pavlem Helanem, který nám

0: Irsku?
1: Nebyla jsem v Irsku, ale líbila se nám ta hudba.
0: Jo, tak já
2: a to jsme ještě hráli spolu.
1: A, no a to ještě jsme právě Martě říkali.
0: Vy nejste jenom sbormistrině, vy jste i také hudebnice. Také
2: my jsme na té střední jsme si tak jako hráli, prospěvovali společně a my jsme chodili s Aničkou na Biskupské gymnázium a tam jsme společně pořádali i studentské bohoslužby a ty jsme doprovázeli právě zpěvem a hrou. A tady konkrétně Anička mluví asi o uskupení Safety, je to tak?
1: Je to tak.
2: Tak tam jsme si taky párkrát ještě zabrnkali, zahráli společně a já jsem tehdy ještě propadla touze hrát na housle, takže Anička mě v tomhletom vedla v mých prvních, sice i posledních kručcích, ale tři roky jsem vydržela, ale jako byla to taková moje velká láska, tak to jsme tady takhle s Aničkou vlastně jakoby započali a když jsem věděla, že je před mnou moc veliký kus cesty, tak k tomu saněšniku jsem si přibrala prostě už profesionály, co už to měli v ruce a já holty jenom diriguju.
0: Dobře. A jaký hudební žánr zpíváte převážně? Dá se to nějak specifikovat nebo je to hodně široké?
2: Nedá se to specifikovat. Já si myslím, že my máme od každého tak nějak jako trošku a to se mi na tom líbí. Buď to jsou třeba ukrajinské lidovky nebo nějaká jako česká písnička. Hodně máme autorských písniček právě Pavla Helana. Mm-hmm. Do toho máme třeba nějakou jako kostelní píseň, nebo někdo přijde s něčím, že se mu to líbí, nebo že to naopak třeba složil na základě nějaké zkušenosti nebo situace, která se nám stala. A teďka jsme se začali učit novou píseň a ta dokonce obsahuje i prvky repu, takže ty naše zpěvačky, které nikdy nespívaly, tak začínají i repovat, takže to opravdu je opravdu mix.
0: To je dobré. Ten sbor je jenom ženský?
2: Ano.
0: Pochopila jsem správně?
2: Ano, jedná se o ženský sbor a v kvartetu smyčcovém máme i muže, i ženy a pak máme ještě hlavního zpěváka Pavla Helana.
0: Jaké je věkové rozptýlení? Je tam nějaký věkový limit nebo vlastně jste neměli nikdy žádné limity?
2: Vlastně není limit, ale myslím si, že takovej ten průměr je od těch 25 a výš, že většinou, když k nám přijde někdo jako mladší, tak se potom jako časem se odloupne, že prostě asi, nemyslím si, že by mu tam nebylo dobře, ale většinou si říkáme vždycky, proč už nechodí a moje kolegyně Evička, která to se mnou vede, říká, Marti, teď my už jsme prostě starý, tak, tak většinou ty úplný mladěši jako nevydržej, většinou už to jsou prostě maminky,
0: jasně,
2: lidi, ano, co už mají rodinu, ale myslím si, že i tak je tam velice jako přátelská atmosféra a že si tam společně dokážeme vzájemně hodně vypomoct.
0: Scházíte se nějak pravidelně anebo nárazově před jednotlivými akcemi, před koncerty?
2: Ano, my od toho roku 22 se scházíme opravdu pravidelně každý čtvrtek, když máme nějakou velkou akci, jako je třeba Národní divadlo nebo koncert s Hradišťanem, tak to se pak scházíme třeba i dvakrát, třikrát do týdne, hlavně teda co se sboru týká. No a naše kvarteto je zase specifické tím, že to se sejde převážně na generálce.
0: Na koncertě.
2: No, někdy to taky tak bývá, ale většinou standard je teda ta generálka. Tam si rozdají noty a řeknou, tak hrajem. A pak se hraje. A většinou to zázračně vždycky nějak dopadne.
0: Ono to vždycky dopadne, je to tak.
1: A musím říct, že my jsme si hudebně hodně sedli s tím kvartetem, že to taky není samozřejmost se sejít s muzikantama a rozumět si hudebně, takže si rozumíme hudebně i lidsky, bych řekla.
0: A mně se líbilo, jak jste říkala, Aničko, že je to kvarteto, ale nejste tam čtyři?
1: No, nás tam celkově
2: asi osm.
1: Je asi osm, ale vzniklo to tak, že jsme nemohli vždycky, protože těch koncertů najednou bylo hodně, to jsme vůbec nečekali, takže jsme potřebovali nějaký záskoky a záskokům se u nás začalo líbit, takže se nám kvarteto takhle rozrostlo.
2: Ano, ti, co zaskakují, už nechtějí odcházet, takže pak musíme třeba rozepisovat noty i pro sextet a podobně, protože
0: a to je hezké. Prostě,
2: já jsem na to hrdá.
0: To je krásný, to je krásný. Vy máte teď za sebou velký koncert, který proběhl a teď nevím kde.
1: V Havířově.
0: V Havířově. Bylo to 19. dubna, tak na ten bohužel už přijít nemůžeme, ale před vámi jsou velké akce v létě a to na Smetanově Litomyšli, tak můžete pozvat naše posluchače.
2: Ano, nás čeká krásná veliká akce Den pro Ukrajinu, bude to 27.6. právě v rámci Smetanových zahrad v Litomyšli a tímto bychom teda všechny posluchače chtěli pozvat, aby přišli a aby přišli okusit Ukrajinu na vlastní kůži, protože bude tam opravdu od kultury přes různé básně, divadlo, tanec až po ukrajinské speciality a různé třeba rukodělné práce. Budeme tam mít i rám na pletení maskovacích sítí, protože my jsme teďka v Litomyšli začali plést i maskovací sítě. Do toho budeme dělat humanitární balíčky, které potom odjedou přímo na Ukrajinu. Lidi tam budou moct napsat svůj vlastní vzkaz. Děti by tam měly ty, co už vlastně ty naše ukrajinské děti, co už umí česky, by to pak měly i jakoby přeložit, aby tomu ta druhá strana rozuměla a aby jsme takhle společnými silami v

0: rámci toho kulturního dne vyslali vzkaz zase tam, kde je to potřeba.
1: To bude krásný, to bude takhle celý den zaměřený. A vy tam máte jeden velký koncert, nebo tam máte jakoby v průběhu celého dne různá vystoupení?
0: Těch koncertů bude víc, budou dílčí koncerty. Přizvali jsme naše jako spřátelené soubory ukrajinské, které tady v Čechách máme. Takže například brněnskou Kupavu, ti mají vyloženě folklorní program. Pak dětský sbor zpívanočky z Brna. Přijede Šimon Bílina, zpěvák z Prahy, bude tam Klára Sára, se kterou také spolupracujeme. A vlastně jakoby finálním koncertem od 18 hodin bude spojení tady všech těchto těles a na tom jednom pódiu se potom sejdeme všichni.
1: A co budete zpívat všichni? Už to víte dopředu, nebo to ještě je to tajemství?
0: Už si mapujeme terén, už si děláme obrázek o určitých skladbách, které už jsme třeba v minulosti společně nějak zpracovávali, ale třeba co se týká spolupráce se Šimonem, tak to ještě musíme lehce doladit.
1: Dobře, tak to je krásná pozvánka, já vám za ní moc děkuji. A pojďme si teď opět pustit nějakou hudbu. Máme tu sbor Sonja Šnik, Pavla Helena a skladbu Za těmi horami.

byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam válka bolí, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi.

0: za poliami, nás byli hradami, byli vohami, tam, kde vy najde, i bijuť armaty, tam, kde nikoli vám nepobuvaty.
1: Na Radiu Klasik Praha jsme poslouchali píseň Za těmi horami, která zněla v podání Pavla Helana a sboru Sonja Šnik. Se mnou ve studiu dnes sedí sbormistrině tohoto tělesa Martina Syrová a společně s ní je tu expertka na úklid, dá se to tak říkat?
2: Já bych řekla, že jo, myslím si, že je to expertka. Já ji taky sleduju a myslím, že expert ve svém povolání.
3: Já se tomu směju, protože si vzpomínám na doby, kdy jsem teda expertka rozhodně nebyla.
2: Já myslím, že jsem v tom úplně velice podobně.
1: Každopádně autorka projektu Tady je uklizeno, Anna Kamenická. Aničko, máte doma stále uklizeno, nebo jste ta pověstná kovářova kobyla, co chodí bosa?
3: To jsou za mě dva extrémy. Mít stále uklizeno mi připadá celkem nereálné v normální rodině s dětma a vlastně ani by to nebyl můj cíl a myslím si, že by to ani neměl být cíl, protože v tom domově máme žít, má nám tam být fajn a nemáme mu otročit. A zase si nemyslím, že bych byla kovářová kobyla. Zase nějakým způsobem asi člověk chce ukázat, že to jde, nějak udržet pořádek, takže já se v tom snažím hledat nějaký balanc a takovým měřítkem pro mě je to, aby se mi v té domácnosti něco nekupilo tak moc, že už to bude potom nad moje síly to nějak uklidit a dát do pořádku.
1: Mně se strašně líbilo, jak jste v jednom příspěvku říkala, a tohle jsem pak rychle pofackovala, protože za dva dny by to pofackovalo mě, tak to mi přišlo takové hezké a jako fakt trefné teda, že když se to odkládá, tak ono se to pak nakupí. Zmiňovala jste děti, taky jsem slyšela jednu hezkou hlášku, že uklízet, když máte děti, je jako jíst fidorku a čistit si u toho zuby. Tak to je takový vtipný.
3: Tak něco pravdy na tom asi bude. Zároveň si myslím, že i s dětmi jde udržet ten pořádek.
1: Zapojujete děti hodně?
3: Rozhodně, protože já to beru tak, že ta domácnost je společná. Každý by se měl podílet na jejím chodu uměrně tomu, jaké má schopnosti nebo kolik mu je let.
1: A co v té domácnosti taky používá, že jo, co tam dělá.
3: Přesně tak.
1: A manžel se také zapojuje?
3: No, taky tam žije, no, tak se zapojuje.
1: To je hezký, to je hezký. A jsou nějaká, já nevím, rychlá obecná doporučení, jak si udržet úklid?
3: Tak já si myslím si, že hlavní doporučení je mít vytříděné věci. To vidím, že je často velký problém. Možná ten jako opravdu nejčastější, že lidé mají víc věcí, než se jim domů pohodlně vejde a potom neustále jenom je předávají z jedné kupičky na jinou kupičku a nemůžou se toho pořádku nějak dohrabat. Takže určitě třídění a potom si myslím přesně nekupit ty věci. Nekupit si ty povinnosti, neodkládat je, protože když toho potom je hodně najednou, tak to, abychom si vzali dovolenou na 3 dny a zvládli to. No.
1: Je teda tak, že uklízíte vlastně každý den uděláte nějakou trošku, anebo jednou v týdnu uklidíte celý byt?
3: Já to mám tak, že každý den mám vyhrazený na uklid nějaký čas a v tom čase dělám to, co je zrovna potřeba. Jsou dny, kdy neuklízím třeba, protože mám děti na hlídání nebo tak, tak to chci využít na práci, kterou úplně nemůžu dělat s nimi. Ale když jsou doma, když máme takový náš klasický režim, tak to dělám takhle.
1: Baví vás to? Uklízíte ráda?
3: Někdy je to pro mě vyloženě relax. Ale je to tak, že řeknu manželovi třeba vezmi si děti do sauny, dám si sluchátka do uší a mám to jako takovou svoji chvilku klidu.
1: Takže taková terapie skoro i možná.
3: No, v něčem asi jo.
1: Jaký trik doporučíte, když se mi fakt uklízet nechce?
3: Neuklízet?
1: To jsem chtěla slyšet.
3: No, já to takhle mám, jako je pravda, že když se mi opravdu fakt nechce, nebo jsem strašně unavená, nebo je něco jiného priorita, tak neuklízím. Mm-hmm. Protože si myslím, že ve chvíli, kdy člověk má jako nějaké jiné potřeby nenaplněné, tak je dobré je nejdřív naplnit a potom ten úklid jde mnohem rychlejc.
1: Představte si modelovou situaci. Jsem doma, za 10 minut má přijít návštěva a není tam úplně jako fajn. Dá se udělat nějaký rychlý uklid? Co vlastně nejvíc zvýrazní v bytě, že je uklizeno? Co bych měla udělat tak jakoby rychle? Dobře, je 1 hodina odpoledne a svítí slunce.
3: Zakryj to prostě radlami. Moje mamka v tomhle vždycky říkala, že největší pocit bordelu dělají drobky. na linkách na stole nebo špína na zemi. A to si myslím, že je pravda, že jako když nejsou drobky, tak hnedka je tam větší pocit čista. Ale já bych ráda k těm návštěvám řekla spíš to, že si myslím, že je dobrý se osvobodit od ty představy, jako jak působím navenek a co si o mě kdo pomyslí. A když je to nějaká neplánovaná návštěva a staví se, tak si myslím, že je hrozně osvobozující zůstat sám sebou a neomlouvat se za to, jejda, promiň, mám tady nepořádek, sem nekoukej, ale vlastně být úplně v pohodě, protože každý doma žijeme a je tam nějaký provoz a je to naprosto normální.
1: Já jsem vždycky návštěvám říkala, používala jsem takovou jakoby skoro výmluvu, že jsem říkala, hele, vybírala jsem ze dvou možností, buď to uklidím, anebo vám uvařím, tak jsem uvařila. A vždycky to zabralo a byli všichni jako strašně spokojení.
2: Já vždycky vyberu ten úklid, já strašně nerada vařím, takže...
1: Fakt?
3: To já si taky vyberu vždycky úklid spíš, no.
2: Pak vždycky prosím někoho, ať uvaří za mě, no.
3: Vždycky přines něco dobrého na zub a já to udělám doma hezky.
1: Tak to je taky dobrý nápad. Tak já budu říkat, hele, já ti udělám něco dobrého na zub a ty mi uklidíš.
3: Tak je to i jiný, když je ta návštěva naplánovaná, tak to je, jako já musím říct, že já to mám strašně ráda, udělat to jako hezký, příjemný prostředí doma, aby si tam ten člověk odpočinul. Nemám ráda vaření, přesně, ale jako tohle mám strašně ráda.
1: To je hezký, to je moc hezký. A my teď půjdeme opět na chvilku ke krásné muzice. Máme tu písničku od Nakalina. Martino, povíte nám k ní něco?
2: Od Nakalina je název písně z našeho společného alba Ještě chvíli. A je to trošičku komplikované, člověk by se v tom skoro zamotal. Název alba Ještě chvíli je převzaté z písně Modré nebe, která je také na tom albu. A je tam vlastně věta Vydrž chlapče ještě chvíli, když sekery padají do polí. Je to písnička, kterou složil Pavel Helan, naspívali s Kaťou Gapočkou. A my jsme si to zvolili jako název pro to album hlavně proto, aby i my sami jsme vydrželi ještě chvíli. Protože víme, že ještě chvíli bude potřeba pomáhat a sami si to vlastně musíme říkat třeba i denně. Ty naše koncerty nejsou jenom koncerty, ale opravdu je to pomoc, která je cílená a míří buď na Ukrajinu, ale pomáháme koncerty i tady. Naše ukrajinské holky dělaly koncerty a vybírali peníze na pomoc lidem postiženými povodněmi, nebo na handicapované lidi s roztroušenou sklerózou, a nebo teďka třeba v tom Havířově ten výtěžek půjde zase na lékárničky, na škrtidla, když je zima, vybíráme na kamna a na dřevo pro lidi na Ukrajině. Takže opravdu ta pomoc je na obě dvě strany. My jsme česko-ukrajinský projekt a snažíme se pomáhat i v Čechách, i na Ukrajině, primárně teda na Ukrajině, protože ty holky, které tady jsou jako uprchlice, já to slovo nemám moc ráda, já používám spíš schovanky. Mm-hmm. To jsou moje schovanky, jsou u nás schovaný a sami tady opravdu jako těžce bojujou, pracujou a i přesto, že třeba vydělají nějaký peníze, tak to prostě jde do nájmu, na jídlo a už nemají potom jako peníze na to, aby zaplatili lékárničku pro toho svého bráchu nebo manžela, který je na té ukrajinské frontě a bojuje tam o život a za svobodu. Takže my v rámci těch koncertů to, co vybereme na dobrovolném vstupném, potom převezmeme a nakoupíme ten zdravotnický materiál, který potom převážíme na Ukrajinu konkrétně k těm lidem a třeba i k těm konkrétním příbuzným těch holek, které ve sboru zpívají.
1: Takže vlastně ten sbor je úplně dobrovolnická činnost.
2: Ano, je to dobrovolnická činnost, která zachraňuje nejen na Ukrajině, ale vlastně i tady. Ty holky kolikrát přijdou a řeknou, hele, nám ten sluněčník zachraňuje život, protože oni mají smysl a oni mají nějaký nástroj, kterým se můžou podílet na pomoci. A to si myslím, že je jedna z věcí, která nás opravdu združuje, ať už od hudebníků nebo tady právě přes ty sboristky. A pak i třeba i lidi, kteří naopak zpívat nemůžou, tak prostě přijdou na ten koncert, přispějou finančně a vědí, že ty peníze se jako nikde nevypařejí, ale jdou prostě konkrétně s náma ke konkrétním rodinám, ke konkrétním vojákům a pomáhají.
1: Úžasný. Takže píseň od Nakalina.

0: Dozněla nám píseň Odna Kalina, kterou jsme poslouchali v podání Pavla Helana a sboru Sonja Šnik. Ve studiu je se mnou Martina Syrová, což je sbormistrině tohoto sboru a autorka projektu Tady je uklizeno, ale také hráčka na housle a na flétny, která se podílí na všech nádherných skladbách, které jsme dnes poslouchali. Hudebně se na nich podílí interpretačně Anna Kamenická. Dámy, tyto písně mají, dá se říct, jedno společné téma a tím je Ukrajina. Ale třeba píseň Za těmi horami vznikla přímo v Zákopech, je to tak?
1: My jsme tu píseň převzali. Tu píseň v originále Za terikonami napsali, složili, naspívali ukrajinští vojáci právě na základě úmrtí nějakého kamaráda, o kterého přišli. A Pavel se vydal na Ukrajinu v loňském roce a když byl právě v bunkru s vojákama, tak se jim snažil hrát různé písničky, které třeba znal. A oni mu pak řekli, tak nám zahraj Za terikonami. A Pavel ji vůbec neznal, takže se vrátil do Čech, tady se tu písničku naučil. No a protože jsme česko-ukrajinské těleso, tak pro naše potřeby to přetextoval do češtiny a zároveň do toho zasadil příběh těch našich schovanek, těch našich žen, které jsou v Litomyšli. A už to není jenom Za terikonami, ale je tam text Za pokladnami, tam ve fabrikách, kde pracují mámy ve spocených trikách. A my jsme to tady jednou v Praze před Vánoci zpívali v Mánesu a ta píseň oslovila hrozně moc lidí, včetně teda režiséra Roberta Kvapila, pana režiséra, který režíroval Velký vlastenecký výlet a říkal, to musíme natočit. Takže nám vlastně do měsíce spadl do klína videoklip Za těmi horami, kdy opravdu v tom videoklipu jsou nasnímané ty naše reálné ženy v těch reálných povoláních, které tady vykonávají. Ještě tam je popisek toho, co dělali předtím na Ukrajině. Takže prostě ze země měřičky je najednou švadlena, z finanční úřednice je najednou uklízečka a tady tenhle ten příběh se nese celým tím videoklipem právě s tou písní Za těmi horami.
0: To je život, no. Děkuju. Děkuju moc. Dámy, my se budeme muset rozloučit. Já vám moc děkuju, že jste přijeli. Já bych, Aničko, měla ještě jednu poslední otázku na vás. Posloucháte při úklidu hudbu?
2: Občas, ale někdy si pouštím nějaké seriály a často neposlouchám vůbec nic, protože potřebuju být chvíli v tichu.
0: A úklid vlastně vám to ticho přináší. Vy jste říkala, že úklid je pro vás i relax někdy.
2: Určitě, já uklízím, koukám do našich luk, protože bydlíme úplně na samotě v přírodě a užívám si ticho a pohodu.
0: Je to krásné. Dámy, děkuji ještě jednou, že jste přijeli. Aničko, vám děkuji za inspiraci. Martino, vám za odvahu a oběma vám přeji, vytrvejte ještě chvíli.
1: Děkujeme.
0: Doufejme, že přijde den, kdy si to ještě chvíli už nebudeme muset říct. A rozloučíme se s dnešním dílem skladbou Modré nebe, které nám zaspívá Pavel Helán a Katia Gapočka. Na Radio Klasik Praha končí pořad Na osobní notu s Mirkou Časarovou. Mými hosté dnes byly
2: Anna Kamenická
1: a Martina Syrová.
0: Krásný den.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.
7: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
8: Vážení posluchači, na stanici Klasik Praha začíná pořad Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Tentokrát jsem pro vás vybral album, které v roce 2000 natočil renomovaný britský orchestr London Mozart Players pod taktovkou švýcarského dirigenta Matthiase Bamerta. Název alba přímočaře prozrazuje jeho dramaturgii. Antonio Salieri, symfonie, předehry a variace. Antonio Salieri byl italský hudební skladatel, dirigent a pedagog, který ve své době patřil mezi nejznámější a nejrespektovanější hudební osobnosti. Narodil se roku 1750 v severoitalském městečku Legnano. Pokud byste se chtěli vypravit do Salieriho rodiště, nejezděte do Legnana, severozápadně od Milána, ale do Legnana poblíž Verony. To je to správné místo. Hudební talent projevoval od mládí a díky tomu, že jeho otec byl bohatým obchodníkem, dostalo se mu patřičného vzdělání. Rodiče však brzy zemřeli. Ve 13 letech byl Antonio sirotkem. Nejprve se o něho staral jeho starší bratr, pak se ho ujala jedna šlechtická rodina z Benátek a potom zasáhla náhoda. I když kdo ví, co je náhoda a co plánované dílo osudu. S mladým Antoniem se setkal Florian Leopold Gassmann, rodák ze severočeského Mostu, tou dobou vídeňský skladatel a dvorní kapelník. Talent 16-letého mladíka jej natolik zaujal, že ho rovnou vzal sebou do Vídně ke dvoru, zajistil mu na vlastní náklady další hudební vzdělávání, sám ho také vyučoval a zaměstnal ho jako svého asistenta ve dvorním divadle. Na Gassmannovu velkorysost Salieri nikdy nezapomněl, po jeho smrti se na oplátku postaral o jeho rodinu. Důležité v Salieriho kariéře bylo také, když ho Gassmann představil arcivévodovi Josefu Habsbursko-Lotrinskému. Mladý hudebník na budoucího císaře Josefa II. Velmi sympaticky zapůsobil. Antonio asi musel být velmi příjemným a oduševnělým společníkem, protože se záhy spřátelil i s tehdy nejslavnějším operním libretistou Pietrem Metastáziem a skladatelem Christophem Willibaldem Gluckem. Práce Gassmannova asistenta ve dvorním divadle zahrnovala nejen aranžování, instrumentaci, komponování drobných meziher, tedy příležitosti pro ovládnutí skladatelského řemesla, ale v roce 1770 přinesla i první samostatná operní díla. To bylo Salierimu 20 let. První opravdu velký úspěch přišel o dva roky později s operní bufou La Fiera di Venezia, Benátský jarmark, díky níž se stal známým po celé Evropě. Do tohoto období spadá také jeho opera La Locandiera, Hostinská neboli Mirandolína, podle stejnojmenné Goldonyho komedie. Poslechněme si teď část předehry k této opeře, jedná se o nahrávku ve světové premiéře.

Na začátku roku 1774 zemřel ve věku 44 let Florian Leopold Gassmann, a to na následky dopravní nehody, kterou utrpěl při cestě do Itálie. Po jeho smrti byl Salieri nejprve jmenován dvorním skladatelem komorní hudby, poté zastupujícím kapelníkem italské opery. V této době napsal svou symfonii D-dur, zvanou Il giorno onomastico, svátek jmenin. Symfonie má čtyři věty, my si nyní poslechneme větu druhou, Larghetto, a závěrečné Allegretto. Hraje orchestr London Mozart Players, diriguje Matthias Bamert.

Máte naladěnu stanici Klasik Praha, posloucháte pořad Švédský stůl. Dnes nám orchestr London Mozart Players hraje symfonie, předehry a variace Antonia Salieriho. V roce 1776 měla premiéru Salieriho pastorála D'Aliso ed Elmita a na příštích 8 let byla jeho

Livců, která byla uvedena během benátského karnevalu v roce 1778 a dočkala se zakrátko více jak 60 inscenací od Lisabonu až po Moskvu, a z opery La partenza inaspettata, Nečekaný odjezd, uvedené během římského karnevalu v roce 1779. Z hudby těchto dvou oper sestavil neznámý kompilátor symfonii D-dur, zvanou Symfonia Veneciana, benátská. Dílo má tři stručné věty: Allegro assai, Allegretto grazioso a Presto.

Orchestr London Mozart Players a dirigent Matthias Bamert přednesli Benátskou symfonii Antonia Salieriho. Dalším zastavením na naší letmé procházce Salieriho životem je rok 1787, kdy měla v Paříži premiéru velmi úspěšná opera Tarare na libretto Pierre Beaumarchaise. Za své zásluhy o francouzskou hudbu byl pak Salieri jmenován členem Francouzské akademie umění. V následujícím roce 1788 navázal skladatel na odkaz svého mentora a ochránce Gassmana. Převzal funkci prezidenta Tonkünstler Societät, společnosti hudebních umělců, kterou Gassmann založil roku 1771 a jež se starala o penzijní fondy na podporu žen a dětí hudebníků. V roce 1788 také dosáhl nejvyšší hudební mety v rakouském císařství, stal se císařským dvorním kapelníkem. Téhož roku napsal operu Kublai Gran Khan de Tartary, Kublai velký chán Tatarů. Je označena jako drama eroikomiko, drama heroicko-komické. Z neznámých důvodů opera nebyla tehdy vůbec uvedena. Premiéry se dočkala až po více jak dvou staletích v roce 1998. My si nyní poslechneme předehru k opeře Kublai Gran Khan de Tartary ve světové premiérové nahrávce.

Roku 1790 zemřel císař Josef II. A pro Salieriho tím v podstatě skončila doba operní slávy. Nový panovník již hudbu nepodporoval tak vehementně, politická situace v Evropě byla turbulentní a změnil se i vkus publika. Jednou z posledních Salieriho oper je Falstaff z roku 1799 podle Shakespeareova námětu. Ačkoliv se jedná o hudbu ze sklonku jeho operní kariéry, je to hudba velmi svěží a nápaditá.

Po skončení své operní kariéry se Salieri velmi úspěšně uplatnil jako dirigent a pedagog. Ve Vídni byl uznáván za nejlepšího učitele zpěvu, kompozice a hudební teorie. Mezi jeho žáky patřili Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, Karl Czerny, Giacomo Meyerbeer, Franz Schubert, Franz Liszt, Franz Xaver Süssmayer i Mozartův syn Franz Xaver Wolfgang. Všichni si Salieriho vážili a on při své pedagogické práci nikdy nezapomínal na velkorysou pomoc, kterou mu jako mladíkovi kdysi poskytl jeho vzor Gassmann. Pokud byl žák talentovaný, ale nemajetný, vyučoval ho zdarma. Jednou z posledních Salieriho kompozic je 26 variací na La Folia di Spagna z roku 1815. Španělská folia je velmi stará melodie a její model byl rozmanitě použit a varírován v dílech od 15. století až do současnosti. Najdeme ji buď jako přímou citaci nebo jako inspiraci ve skladbách baroka, Lully, Corelli, Scarlatti, Vivaldi, Handel, Bach, Purcell, v hudbě klasicismu a romantismu, Salieri, Cherubini, Beethoven, Liszt, Rachmaninov, i v hudbě současné, například Vangelis, Max Richter či německá elektronická skupina Tangerine Dream. Na Salieriho variacích je na první poslech rozpoznatelná velká operní zkušenost. Jednotlivé variace jsou obdivuhodně proměnlivé v charakteru a nesmírně nápaditě instrumentované. Jakoby každá variace byla jinou divadelní scénou. Je to doslova pastva pro uši.

0: Orchestr London Mozart Players a dirigent Matthias Bamert zahráli 26 variací na La Folia di Spagna od Antonia Salieriho z roku 1815. Tím se pro dnešek uzavřel švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Těším se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
7: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Jsme Klasik Praha.
9: Slavná auditoria.
8: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
10: Těžištěm festivalů klasické hudby, ale také koncertních cyklů a dalších večerů tohoto typu vždy byla, je a i do budoucna zůstává hudební produkce. Za tou diváci přicházejí, na tu se těší, ta je zajímá. Během posledních let se ale mezi řadou diváků objevuje i jiné přání. Mnohé o tom prozradil nedávný průzkum diváckých preferencí, který byl uskutečněn na přání jednoho z čelných anglických orchestrů ve spolupráci s BBC. Zmíněné symfoniky, respektive jejich vedení, zajímala celá řada okolností, které koncerty klasické hudby provázejí. Ptali se na to, v kolik by měli začínat, kde se mají odehrávat, jak se na tyto příležitosti oblékat, zda se během koncertu smí fotografovat, či dokonce pořizovat soukromé videozáznamy. A v neposlední řadě padla otázka, čím a proč by si publikum přálo večery klasické hudby vylepšit, co by pro něj bylo obohacením. Nepřekvapí, že drtivá většina odpovědí se lišila podle toho, v jaké věkové kategorii se respondenti nacházeli. Mladí do 30 let, kterých ovšem stále není v koncertních síních či operních domech většina, se vyjadřovali jednoznačně. Koncerty ať se konají v uvolněné atmosféře, nejen pod širým nebem, ale i pod střechou hudebních sálů. Začínat mohou poměrně pozdě. Především ale nemá být očekáván či přímo vyžadován večerní oděv. Za to je možno během koncertu používat mobil, fotit či nahrávat a dokonce výsledek hned odesílat na sociální sítě. Starší populace, jaká na koncertech klasické hudby či na operních představeních stále převládá, vidí dosud věci odlišně. Váží si těchto příležitostí nejen pro krásu samotné hudby, ale i jako společenské události, na kterou se člověk pěkně oblékne, chová se v publiku zdrženlivě a vrátí se domů včas, nikoli až kolem půlnoci. Jak vidno, pomyslné nůžky mezi generacemi jsou zde rozevřeny poměrně doširoka. Přesto však dotyčný průzkum odhalil jeden prvek, na kterém se shodli takřka všichni bez rozdílu mladí i starší. A tím je téma, kterým se budeme dnes zabývat. Nazvěme ho třeba hovory H, jako hudba, buď před koncertem, anebo po něm. Stále častěji jsou vyžadovány, ať už hraje ten či onen solista, jakýkoliv orchestr a diriguje ho kdokoliv. Třeba v blahé paměti Jiří Bělohlávek. Připomeňme si jej v jedné z posledních nahrávek, v níž řídil Českou filharmonii. z jejich společného dvořákovského kompletu zazní závěrečná věta z Dvořákovy symfonie číslo 8 G-dur.

O Jiřím Bělohlávkovi jsem se před hudební ukázkou nezmínil náhodou. Mezi mnoha vzpomínkami, které na něj v paměti uchovávám, je i pozdní večer na podzim roku 2014 ve Dvořákově síni pražského Rudolfína. V rámci tehdejšího ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha se totiž Marek Vrabec, zodpovědný za program, odhodlal vkročit do neprobádaných vod. Se svým týmem se rozhodl nabízet divákům cosi navíc a po některém z koncertů je pozvat na veřejnou diskusi s protagonisty. Netroufl si tehdy uspořádat besedy přímo na pódiu Dvořákovy síně. Panovala obava, že většina diváků odejde, jakmile hudba i závěrečný potlesk dozní, a že v sále bude trapné poloprázdno. A tak se historicky první aftertalk, hovor po potlesku, uskutečnil v jednom ze salonků, které síň v rovině balkónu obkružují. Výsledek všechny překvapil. Jiří Bělohlávek a solista večera, arménský violončelista Narek Haknazarian, vzbudili tak velký zájem, že lidé zaplnili salonek do posledního místa, ale stáli i ve dveřích či na chodbě a snažili se pochytit každé slovo, které k ním dolehlo. Nápad se ujal. Během dalšího tuctu let jsem měl na Dvořákově Praze možnost vést a často i tlumočit kolem 60 těchto hovorů. S domácími osobnostmi klasiky typu Iva Kahánka, kdy se musel diváky přesvědčovat o nezbytném konci debaty poukazem narčení, že večer už má na Kahánku. A nebo se zahraničními hvězdami od amerického houslisty Joshua Bella po izraelského dirigenta Lahava Shaniho. Vesele diskutoval, aniž tušil, co se v jeho vlasti odehraje za několik dní při teroristickém útoku 7. října 2023. Čím dál tím zřetelněji jsem si uvědomoval, že vést hovory po potlesku neboli aftertalks není jen věcí důkladné přípravy, ale i psychické odolnosti. Nikdy se totiž dopředu neví, v jakém rozpoložení se účinkující dostaví. Má-li pocit, že se mu vystoupení vydařilo, bývá uvolněný a někdy i ochotný mluvit do nekonečna, což ovšem není účelem. Mnohem horší je ale opačný extrém. Ať už se poprávu nebo mylně hvězda večera domnívá, že její výkon neobstál, nejraději by se viděla v šatně či na hotelovém pokoji, nikoli znovu na pódiu. A pak se může stát, že odpovídá neochotně či přímo podrážděně, dokonce ironicky. Navždy budu za to vzpomínat na neskonale laskavé solisty, jakými byli při diskusích před diváky, například houslista Gil Shehem anebo klavírista Boris Gildburg. No a Gil Shehem bude teď solistou v závěrečné větě z koncertu číslo 1 G-moll Maxe Brucha. Doprovází Filharmonia Orchestra, řídí Giuseppe Sinopoli.

K hovorům H o hudbě s protagonisty koncertů existuje i opačný přístup než ten, charakterizovaný jednoslovně jako aftertalk. Některé z festivalů, například Pražské jaro, anebo koncertních cyklů namátkou Symfonického orchestru Českého rozhlasu či Plzeňské filharmonie, pořádají debaty před diváky naopak formou pre-talks, neboli hovorů před koncertem. Znám to v Olomouci, kde má Moravská filharmonie pro tento účel k dispozici Mozartův sál, umístěný v samém sousedství koncertní síně, do kterého se vměstnají diváci ochotni přijít o hodinu dřív. Je na každém z pořadatelů, jaký přístup k hovorům H zvolí a k jakému řešení se přikloní. Každá z variant má svá pro a proti. O možných nesnázích provázejících debaty po koncertě už padla zmínka. K níž se sluší připojit ještě poznámku, že ne každý divák je ochoten zůstat trpělivě na svém místě i docela dlouho do noci. Ve vztahu k účinkujícím sobě ovšem hovor před potleskem, pre-talk, skrývá jiný zádrhel. Bývá sice pořádán tak, aby měl protagonista následujícího vystoupení chvíli na oddech, na to, aby tak říkajíc v hlavě přepnul z polohy zaměřené na mluvu směrem k soustředění na svůj umělecký hudební výkon. Hovor totiž začíná hodinu před koncertem a trvá 30 minut, aby se poté umělec ukryl do šatny a měl klid. Ne každý, ale přesto na podobné řešení kývne. Zdálo by se samozřejmé, že mladší, dosud méně suverénější solisté jej odmítnou, protože jsou před svým výkonem nervózní. A naopak ostřílení borci nemají námitek, neboť trému už dávno překonali, v praxi to ale bývá pestřejší. Protože každý z nás má jinou duši a tím pádem i odlišnou psychiku. Zmíněné diskuse mi každopádně nabídly příležitost k hlubšímu vhledu do dramaturgie regionálních symfonických těles, v tomto případě Moravské filharmonie Olomouc. Navzdory omezeným rozpočtům dokáží totiž tato tělesa přivábit ke spolupráci i významné osobnosti světové hudební scény. Možná si mnozí diváci ani neuvědomují, s jakou hvězdou mají právě čest. Příklad nad jiné. Před časem nadchla tamní, tedy olomoucké publikum, srbská klavíristka žijící převážně v Berlíně, Tamara Stefanovič. Když jsem se na debatu s ní připravoval, užasl jsem, co všechno už absolvovala. Koncertovala s filharmoniky v Chicagu, Tokiu, São Paulo či v Londýně. A to buď v tamní ohromné Royal Albert Hall, anebo v komorní Wigmore Hall. Správně si ale Tamara váží diváků kdekoliv, kam je pozvána. A hvězdným chováním rozhodně netrpí. V Olomouci předvedla Tamara Stefanovič ikonický Ravelův koncert pro klavír levou rukou. Nahrávku s touto pianistkou k dispozici nemáme, ale nabízíme dvě závěrečné části z tohoto Ravelova koncertu, podání Seonkien Cho a Bostonského symfonického orchestru. Provedení řídí Andris Nelsons.

přání dozvědět se o hudbě, které je ten či onen koncert zasvěcen, nemívá každý. U někoho převládá příklon k tomu, co bývá nazýváno l'art pour l'art, neboli umění pro umění. Chce být osloven hudbou v její čisté podobě, nebýt zatížen informacemi navíc. Udělat si na ně vlastní názor, prožít ji po svém. Je ale zdá se stále více těch, které naopak různé souvislosti zajímají. Buď ryze hudební, o kterých dokázali mluvit ve svých televizních pořadech Leonard Bernstein nebo Václav Neumann. A nebo širší kontext, tedy to, co si účinkující myslí o sobě i o době, čím je pro ně hudba a jak žijí mimo ní. Ať už před či po potlesku, hovory H se už i v našich koncertních sálech či jejich bezprostředním okolí pevně usadili. Na závěr pořadu vzpomeneme na Leonarda Bernsteina nejen jako na popularizátora hudby, ale i jako na skladatele. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia zahraje závěr z jeho symfonie číslo 2 Věk úzkosti. Na klavír hraje Beatrice Rana, řídí Antonio Pappano.

0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
11: Posloucháte Klasik Praha.
12: Hudba v miléniu.
11: O klasice v 21. století.
13: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který teď posloucháte na frekvenci 98,7 FM, případně prostřednictvím internetu, na našich webových stránkách nebo bez hudebních ukázek i v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mým dnešním hostem je skvělý všestranný pianista, solista i komorní hráč, kterého už určitě dobře znáte i z některých nahrávek z našeho vysílání. Před pár lety vydal zajímavé dramaturgicky objevné album Zapomenuté české klavírní koncerty. No a v letošním roce mu stihla vyjít v rozmezí doslova několika týdnů, dokonce dvě nová alba. Jedno z nich natočil spolu se sopranistkou Simonou Šaturovou, jmenuje se Nocturna a je zaměřeno na písně s tématikou noci. A to druhé se pak zaměřuje na transkripce pro klavír, které vytvořil Sergej Rachmaninov. O obou těchto albech samozřejmě dnes budeme hovořit, také z nich uslyšíme ukázky. A já vítám u nás ve studiu Rádia Klasik Praha opět počase pianistu Marka Kozáka. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Musím tedy úvodem říci, že obdivuji šíři vašeho repertoárového záběru, že se věnujete jak takovému tomu klavírnímu kanonu Rachmaninov, Chopin a podobně, takže se pouštíte i do méně známých skladeb, do Bacha, zkrátka napříč staletími. Cítíte se hráčsky lépe v takovém tom jaksi osvědčeném kanonickém repertoáru, nebo třeba ve vás spíš převládá takový ten objevitelský zájem?
14: Já mám pocit, že se to krásně doplňuje. Ono to mě na tom baví, že vlastně ten repertoár pro klavír je nevyčerpatelný. V podstatě to člověk nemá šanci stihnout ani za několik životů, což je samozřejmě velká škoda, ale v tom je to vlastně hezké, že člověk pořád objevuje něco nového. A musím říct, že vedle těch solových věcí taky jako krásné obohacení funguje třeba právě ten zmíněný písňový repertoár, kterým jsem se hodně zabýval se Simonou Šaturovou.
13: Máte z čeho vybírat, je pravda, že oproti tubistům nebo fagotistům třeba to máte poněkud pestřejší. Já si vlastně říkám, že to ten Rachmaninov, to vaše nejnovější album, hezky spojuje obě tyto stránky, protože je to zároveň tedy Rachmaninov klavírní klasik a zároveň je to v něčem objevné a zajímavé. Nicméně já tedy obdivuji i tu vaši všestrannost po té interpretační stránce, protože kromě solisty tedy dovedete být i velice citlivým komorním hráčem, jak dokazuje to vaše společné album se Simonou Šaturovou, kde myslím, když jsem to poslouchal, je tedy velmi výrazná vaše skvělá souhra. Působí to opravdu velice sehraně, ten výsledek.
14: Jsme na to taky pěkně dlouho zkoušeli obehrávali a to byla strašně hezká práce. Na to moc rád vzpomínám. A vlastně si říkám, že nejsmutnější na tom je, že je to pak docela rychle pryč.
13: No, já jsem se právě chtěl zeptat, jestli to bylo výsledkem dlouhého zkoušení.
14: Dlouhého, opravdu dlouhého a poctivého, protože nám o ten repertoár oběma velice šlo. A my jsme měli i několik koncertů, na kterých jsme si to vlastně obehrávali během nějaké doby. A potom v určitý moment jsme to nahráli.
13: Takže je to důkladně otestováno na lidech. Tedy. No, protože v těch recenzích člověk občas vidí takový ten až trošku ezoterický působící pojem, jak jsou ti hudebníci na sebe napojeni. A já si vždycky říkám, kolik hodin zkoušení tady to napojení vlastně stojí. Že?
14: Jedna věc jsou hodiny zkoušení, ale já si myslím, že v některých případech ani v sebe větší počet těch hodin to někdy nemůže zaručit. Jo? Protože ono jsou určité typy lidí. A někteří lidi se takzvaně najdou,
13: ano,
14: a stačí jim třeba jedna zkouška a nemusí tolik mluvit. Stačí, když to hrají a poslouchají a naslouchají vlastně té hudbě a v tu chvíli si na sebe tak nějak jako hezky zvyknou a už po čase vědí, co ten druhý udělá a je to taková opravdu hezká souhra nebo souznění. A někdy to tak úplně není, ale to je život, to je normální. Proto si myslím, že ti lidi, když se jako mají najít, tak se najdou.
13: Takže předpokládám, že se Simonou Šaturovou to byla kombinace obou případů, že jednak jste si jaksi porozuměli, ale zároveň jste tomu věnovali ten čas, takže
14: ano.
13: To je, myslím, na tom výsledku poznat. A to byl nějaký její koncept nebo její projekt, tady ta dramaturgie těch písní s tou noční tématikou?
14: Byl to její nápad, ale mně se to tak strašně zalíbilo, že jsem hnedka věděl, že do toho chci jít taky. Protože ono se to krásně dá zkombinovat taky ještě i s klavírním repertoárem, což jsme vždycky na těch koncertech taky dělávali a je to tak vlastně i na tom CDčku, protože jak už ten název napovídá, tak Nocturno to samozřejmě směřuje k Frideriku Chopinovi, který ten žánr hudební proslavil ze všech nejvíc, si troufám říct. A těch skladeb samozřejmě je taky hodně, jako zařadil jsem tam Schumannovu skladbu In der Nacht z fantazijních kusů a je to zkrátka, je z čeho vybírat.
13: Takže jste se na tom podílel i dramaturgicky, ano, na tom finálním výběru. No možná, když jste zmínil to Nocturno, bychom si ho mohli hned na začátek takhle pustit. To je tedy skladba bez zpěvu, ale to myslím vůbec nevadí. Tak já navrhuji, aby jako první ukázka dnešního pořadu tedy zaznělo Nocturno des Dur od Friderika Chopina, které nám zahraje pianista Marek Kozák, jenž je dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha a dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je pianista Marek Kozák, kterému teď v krátké době vyšla dvě nová alba. Jedno jsou transkripce pro klavír vytvořené Sergejem Rachmaninovem, to vyšlo 20. března u Suprafonu a k němu se za chvíli dostaneme, ale ještě o něco dříve vyšlo společné album se sopranistkou Simonou Šaturovou, které se jmenuje Nocturno a na kterém najdeme písňovou tvorbu v různých jazycích a v různých stylech, která je tedy inspirována nocí a také několik čistě klavírních skladeb. Jednu z nich jsme teď vyslechli, bylo to tedy Nocturno des Dur od Friderika Chopina, které nám zahrál Marek Kozák. Budete vlastně jako duo se Simonou Šaturovou nějak ještě ve spolupráci pokračovat, nebo to byla jakoby záležitost pouze tady tohoto projektu?
1: No, my pokračujeme.
0: Jo.
1: My pokračujeme teď nedávno, před pár týdny jsme měli koncert v Bratislavě úplně s jiným programem, zase takový trošku na lidovou notu. Byly tam úpravy nebo zpracování lidových písní od Leoše Janáčka, Eugena Suchoně a taky velmi zajímavý cyklus Pavla Háse a Klementa Slavického. Takže máme taky i jiný repertoár, který moc rádi hrajeme.
0: Vlastně je zajímavé pro pianistu, který stejně jako vy je zároveň solistou, zároveň komorním hráčem, že zažijete obě situace, kdy jako solistovi vám se přizpůsobuje ten dirigent a ten orchestr a naopak vy jako tady doprovod zase se musíte do nějaké míry přizpůsobit tomu zpěvákovi, nebo představuju si to správně, že to takhle funguje?
1: Do určité míry určitě ano, ale většinou si myslím, že vlastně ve výsledku to musí být tak, že musí obě strany naslouchat a v ideálním případě se inspirovat. A v tu chvíli, když jakoby to přejde do takového toho tvořivého procesu, kdy si opravdu naslouchají a vycházejí vstříc, tak to je to nejhezčí. Já vlastně ani to hraní s orchestrem neberu tak, že by to bylo vlastně solo a orchestr, ale snažím se to brát jako takovou velkou komořinu. Ono je to, je to vlastně takový dialog, kde mnohé ty koncerty třeba jsou psány tak, že tam jsou opravdu, jako kdyby to bylo myšleno jako velká komorní hra.
0: Ano.
1: Není to úplně čistě. Samozřejmě třeba tak hodně solisticky je myšlený Chopin, že jo? Ale i tam jsou určité dialogy v některých částech.
0: Vy jste jednu dobu byl označován za nadějného interpreta Chopinovy hudby. My jsme teď taky poslouchali vlastně Chopina ve vašem podání úvodem tohoto pořadu. Vracíte se k němu průběžně? Je to takový autor?
1: To je, k němu se nejde nevracet. To je autor, který je na celý život a jsou to tak nádherné skladby, že si neumím představit, že bychom je neměli.
0: Abych tedy udělal oslý můstek k vašemu dalšímu albu, je vám bližší Chopin nebo Rachmaninov?
1: To jsou otázky na tělo, to je strašně těžké říct, neumím to říct, já mám rád oba.
0: A v čem se tedy zásadně liší jako z hráčského pohledu ta jejich hudba nebo ten jejich styl práce s klavírem?
1: Tak já myslím, že Chopin i tím, že vlastně žil o několik dekád dříve, tak samozřejmě ta hudba je v něčem čistší. Rachmaninov je komplikovanější, je to hudba, která je harmonicky a polyfonně mnohem, jako mnohem víc složitá a komplikovaná. Ale myslím si, že oba hodně ten život hudební zasvětili klavíru, byli oba vynikající klavíristi. A teda u Chopina je to ještě víc, ten vlastně, snad pokud se nepletu, nemá vůbec nic, kde by ten klavír jako nehrál roli, že jo, i když jsou to ty písně nebo komorní tvorba, ale jinak je to všechno pro klavír, jo. A u Rachmaninova, dobře, jsou tam sbory a symfonická hudba, ale taky ten klavír tam hraje obrovskou roli a oni vlastně tím nástrojem tak žili, že obohatili tu literaturu natolik, že jsou opravdu, si myslím, nesmrtelní v tomhle.
0: Pojďme si teď poslechnout hudbu Sergeje Rachmaninova. Je to tedy jedna z dvou, jestli dobře počítám, původních skladeb tohoto autora, které se nacházejí na vašem novém albu Rachmaninov transkripce. Tedy, že to nejsou transkripce, ale jsou to skladby, které on sám původně zkomponoval.
1: Je to jsou tak? To, ano, jsou to vlastně, je to vlastně transkripce jeho vlastní písně.
0: Ano.
1: Budou to sedmi krásky z písňového cyklu Romancí opus 38.
0: Tak pojďme si teď tyto sedmi krásky Sergeje Rachmaninova poslechnout. Je to ukázka z nového alba Rachmaninov transkripce, které vyšlo 20. března u Suprafonu a které natočil můj dnešní host, klavírista Marek Kozák.

0: v tomto případě transkriboval sám sebe, svou vlastní píseň Sedmi krásky z cyklu Šesti romancí, původně tedy zpívanou, zde přepsanou pouze do klavírní podoby. Jak vlastně ty Rachmaninovovy transkripce souvisely s vaším doktorským studiem? Já jsem se někde dočetl, že to mělo spojitost s vaší disertační prací, tak jak přesně jste se k tomu dostal?
1: Ano, já jsem se tím docela dlouho zabýval, celkově tím tématem transkripcí, a vlastně já jsem chtěl se zabývat Rachmaninovem, ale ono, jak to v dnešní době je, té literatury už je tak moc, že jsem vlastně hledal něco v tom jeho díle, co není třeba až tak úplně známé, jako třeba klavírní koncerty, nebo Proudia, nebo jeho solové skladby. A shodou náhod jsem narazil na ty transkripce, protože už jsem některé z nich hrál předtím a přišlo mi to strašně zajímavé, protože tam je opravdu několik úhlů pohledu, jak to člověk může vidět. Jo, člověk ho vlastně vidí jako skladatele, který upravuje díla jiných skladatelů a zároveň ho ještě vlastně může slyšet na těch nahrávkách, jak on to sám hrál, protože on to všechno psal de facto pro sebe. Jo, že tím chtěl obohatit ten svůj koncertní repertoár. Takže je to, má to mnoho úhlů pohledu a vlastně, když jsem se těma transkripcema zabýval hlouběji, tak jsem zjistil, že vlastně ono, ty transkripce člověk vnímá, nebo mám pocit, že jsou v dnešní době vnímány jako takový postromantický přežitek. A když člověk vlastně to slovo řekne, tak se někteří lidi leknou, jo? Protože jsme teď v době, kdy se jako snažíme navracet do těch původních předloh nebo do těch úplně nejčistších urtextů a podobně. Ale ono je třeba zajímavé, když se podíváte na tvorbu Johanna Sebastiana Bacha, z kterého on vlastně taky upravil jednu nebo tři části z houslové partity, tak Bach sám přepisoval taky svoje skladby.
0: No,
1: a to, a nejenom svoje...
0: Nejen svoje Vivaldiho, svých současníků a tak dále.
1: Takže on má třeba například tu jednu skladbu z té partity. On ji napsal také ve dvou kantátách, kde ji má akorát v jiných tóninách, ale ono to byla v podstatě běžná hudební praxe. A já si myslím, co je na tom zajímavé a hezké, je, že vlastně pozná se na tom, jak kvalitní ten autor je. Jestli dokáže tu transkripci udělat tak, že ona se potom hraje a zůstane v tom repertoáru, anebo to tvoří samozřejmě takové ty právem zapomenuté, bych řekl, transkripce, kterých samozřejmě je na internetu milion. A to ale rozhodně není případ Rachmaninova.
0: No, říkal jste, že je to postromantický přežitek. Já bych řekl, že u některých nástrojů nebo obsazení ty transkripce jsou nutnost vyloženě, protože některé nástroje nemají dost literatury, prostě ty samozřejmě transkripce potřebují.
1: Ale myslel jsem, že třeba v tom klavíru, protože tam samozřejmě, když by se na to... Chápu i názor, že si člověk může říct, že té klavírní literatury jako originální je takové množství, proč vlastně dělat ty transkripce, ale já si myslím, že je to zajímavé a ten skladatel vlastně na tom předvede ještě něco vlastně úplně jiného než takovou tu čistě tvůrčí práci. Je to jinak tvůrčí.
0: Jsou tady tedy díla různých skladatelů, zmínil jste Johanna Sebastiana Bacha, najdeme tady Schuberta, Mussorgského, Bizeta, Fritze Kreislera také, který sám byl autorem mnoha transkripcí samozřejmě, a nebo třeba i France Lista. To mě zaujalo, na konci je Uherská rapsodie číslo 20 smol, která je vlastně původně už určená pro klavír, ta Listova, tak co na tom ten Rachmaninov vlastně teda ještě upravoval?
1: Ta je tam z důvodu, že vlastně ta Listová rapsodie, tam před koncem, před poslední stránkou, kdy už je většinou pianista úplně zničený, obsahuje ještě místo pro virtuózní kadenci. A tu Rachmaninov zkomponoval a to je natolik geniální, že jsem se jí vlastně rozhodl tam zařadit a dělávají to i jiní klaviristé, kteří natočili taky kompletní transkripce, ono to tam vlastně se do toho hodí.
0: Takže to není celé přepsané ta skladba, ale je tam jenom Rachmaninovová kadence. Rozumím, ano. Tak zmínil jste Johanna Sebastiana Bacha, pojďme si tedy teď poslechnout Preludium z partity číslo 3 E dur, což je skladba, která celé toto album otevírá, a je to skladba původně pro housle.
1: Přesně tak.
0: Myslel jste na ty původní nástroje nebo na ta původní obsazení, když jste to nahrával? Měl jste to v hlavě, tu představu toho zvuku třeba těch houslí?
1: Určitě, určitě jsem se tím inspiroval, ale konkrétně tady to Proudium je to, o kterém jsem mluvil před chvílí. To je ta skladba, kterou Bach opravdu má nejméně třikrát v tom svém díle a on ji má taky v orchestrální podobě a já si myslím, že ono skoro ještě víc funguje, když si člověk představí u toho ten orchestr, a myslím si, že ke konci té transkripce vlastně to tak může i znít, když tam Rachmaninov přidal spoustu hlasů a harmonií.
0: Pojďme si tedy teď poslechnout tuto skladbu Johanna Sebastiana Bacha, Preludium z partity číslo 3E.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je Marek Kozák z jeho nejnovějšího alba s klavírními transkripcemi vytvořenými Sergejem Rachmaninovem. Pocházela tato ukázka. Byla to tedy první část partity číslo 3 E-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Jaká je tedy vlastně technická náročnost těch transkripcí, protože je známo, že Rachmaninov samozřejmě se nehraje úplně snadno, jeden prst nezůstane často nevyužit, tak je to případ i těchto transkripcí, že jsou napsány v takové té jeho typické hutné náročné sazbě?
1: Je to přesně tak, jak říkáte, a navíc já bych řekl, že to je ještě maličko obtížnější než třeba ty jeho originální skladby, protože člověk tam musí, nebo měl by, alespoň trochu myslet i na tu původní předlohu. A ono často, ať už je to ten Bach, nebo je to Mendelssohnovo skerco ze Snů noci svatojánské, tak ono, ta hudba, ta původní předloha je velmi průzračná a čistá. A člověk má velký úkol, klavirista má velký úkol, jako vystihnout takový balanc mezi tou průzračností, ale těmi všemi protihlasy, které tam ten Rachmaninov domyslel. A to si myslím, že to je velký oříšek.
0: Měnil tam třeba i něco z hlediska formy v těch skladbách, nebo jsou to aranžmá jenom prostě ve stylu jako zachování toho původního obsahu, pouze převedení pro klavír?
1: Je to strašně zajímavá otázka tohle, protože někde ano a někde ne.
0: Aha.
1: A mám pocit, že to bral tak i trošku z hlediska té starší hudby, kterou vlastně nechal v té opravdu původní, tam jako nezměnil, neubral tam žádné takty, tak tam to zůstává. Ale například třeba udělal jeho současníka Fritze Kreislera, s kterým on taky koncertoval velmi často a byli to dobří přátelé, tak tam třeba dokomponoval virtuózní kadenci uprostřed, nebo vsunul tam introdukci, nebo celý díl jako posunul, zmoduloval ho do jiných tónin. Takže tam on si takzvaně dovolil více.
0: Tak asi to byli jeho současníci, nebo v případě Kreislera i
1: možná
0: jeho známý, tak možná se ho zeptal, nebo k němu prostě neměl takovou úctu jako k Bachovi. Že
1: a to já si myslím, že úctu měl, ale myslím si, že to bral jako něco, kde to vlastně ten styl snese, ale u toho Bacha možná, že tam byl takový větší respekt.
0: Vy jste říkal, že je vizitkou toho transkriptora, jestli se to tak říká, jestli jsou ty jeho transkripce jaksi životné, jestli se hrávají nebo ne, tak jak je to v případě těchto skladeb? Hrávají se často?
1: No, řekl bych, že poslední dobou docela jo. Když jsem byl někdy na klavírních soutěžích, tak to občas nějací kolegové zařadili do svého repertoáru. Je to takové jako příjemné jako ozvláštnění.
0: A kdo třeba to nahrál, když jste zmiňoval už některé kompletní nahrávky jiné?
1: Tak v rámci kompletu to má třeba Vladimír Aškenázy, nebo taky Garrick Olson to natočil.
0: A inspiroval jste se tím nějak, nebo jste vycházel čistě z těch not?
1: Tak vždycky se člověk inspiruje, když to slyší, ale nebral jsem to tak, že bych jako chtěl jsem najít ten svůj přístup k tomu.
0: Co vlastně Rachmaninov samotný jako pianista, vy jste říkal, že existuje i spousta jeho vlastních nahrávek,
1: všechno,
0: kde hraje.
1: Všechno z toho vlastně z těch transkripcí on natočil, a to je strašně zajímavé slyšet.
0: A v čem vás tedy třeba jeho hra jaksi inspiruje, nebo v čem vám přijde pozoruhodná?
1: No tak ona je fascinující z mnoha důvodů. Tak úplně jako asi nejvíc fascinující v dnešní době je možná to, že si, když si představíme, že on natáčel, jako když začínal nahrávací průmysl a byly to úplně ty první nahrávky vůbec, co vznikaly. Jo. To znamená, že neexistoval žádný střih. A když si vezmete, jak ty transkripce jsou neuvěřitelně těžké, tak to znamenalo, že on to musel zahrát od začátku do konce. A tím pádem to je opravdu neuvěřitelné. To už jako v dnešní době si myslím, že to já teda osobně vůbec nemám rád, jo, ale někdy ty nahrávky vznikají i tak, že se to točí po 4 taktích. A to samozřejmě potom podle mě ten výsledek je slyšet, jo. Ale ty možnosti dneska prostě jsou a tenkrát nebyly. Tak to si myslím, že to je další důkaz toho, jaký on byl jako virtuos.
0: No a tohle jsou ještě poměrně krátké skladby, že jo, ale on má nahrávky i třeba těch variací na Paganiniho téma, že jo, a podobné dlouhé kusy.
1: No ale jako já bych to nezlehčoval, no jako tu Liebesfreud zahrál 10x za sebou, nebo i to Mendelssohnovo skerco. Já vím, že on o tom dokonce psal v nějakých pamětech, že třeba konkrétně s tou svojí nahrávkou Mendelssohnova skerca on vůbec spokojený nebyl a žárlil na svého dobrého kamaráda, Beno Mojzeviče, který tu skladbu natočil úplnou náhodou, protože mu zbyl jednou ve studiu čas a on už měl natočeno a zbývalo tam asi 10 nebo 12 minut v té natáčecí frekvenci. A oni se ho zeptali, jakože škoda to jako nevyužít ten čas. A on už údajně byl oblečený, Beno Mojzevič, no a on říkal, tak já ještě zkusím něco zahrát. No a právě zahrál od začátku do konce to Mendozanovo skerco v úpravě Rachmaninova. A je to vlastně možná jedna z nejlepších nahrávek vůbec. A vím, že Rachmaninov, když ji slyšel, tak říkal, že to, on to tak dobře nezahraje.
0: Pojďme si poslechnout další ukázku z alba, které natočil můj dnešní host pianista Marek Kozák a které vyšlo 20. března u Suprafonu. Najdeme na něm klavírní transkripce vytvořené Sergejem Rachmaninovem a jedna z nich je skladba France Béra, která se jmenuje Polka de VR. Tak co znamená ten monogram VR?
1: Jsou to iniciály jména jeho otce, Vasil Rachmaninov, a je to skladba, která dlouho nebyla považována za transkripci, bylo to považováno za jeho vlastní skladbu. A nikdo taky dlouho nevěděl, kdo to byl Franz Baer, to byl totiž zapomenutý německý skladatel, který napsal takovou, řekl bych opravdu, odrhovačku z Kerco Polka. A na základě toho hlavního motivu Rachmaninov vytvořil tuhle krásnou skladbu.
0: Takže je to vlastně částečně i jeho autorská kompozice.
1: Ano, tady ano.
0: Pojďme si teď tuto polku poslechnout v podání pianisty Marka Kozáka, který je dnes naším hostem.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha z nového alba Rachmaninov transkripce pianisty Marka Kozáka, který je dnes naším hostem. Jsme teď poslouchali skladbu Polka DVR, která je tedy společným dílem France Béra a Sergeje Rachmaninova, který pojmenoval tuto polku iniciály svého otce Vasila Rachmaninova. Jak vy vlastně se díváte na Rachmaninova z hlediska, řekněme, estetického, protože já znám spoustu lidí, kteří tu jeho hudbu považují za na hranici kýče, v některých případech až za ní. Řekněme, že je to takový trošku pop pozdního romantismu, možná v něčem. Vidíte vy v tom nějakou takovou podbízivost nebo efekt na úkor obsahu, což tomu někteří lidé vyčítají?
1: Nevidím, ale chápu, že si to asi někdo může myslet a taky jsem se s tím názorem setkal, ale tím, že jsem jako strávil několik let v různých knížkách o Rachmaninovi, tak si myslím, že to tak opravdu není. Já si myslím, že on se nedokázal přetvařovat a on byl upřímný a věrný tomu, co cítil a to psal. A to je vlastně taky důkaz toho, proč ta hudba pořád přežívá, protože vemte si, kdyby to byl kýč, proč by to hrálo tolik lidí a proč by to tolik lidí poslouchalo a proč by se to jako tak dlouho opakovalo, jo? Protože já si myslím, že...
0: Jako... Že kýč má omezenou trvanlivost, jako jo?
1: Já si trochu myslím, že jo.
0: No asi jo, no asi na tom něco bude.
1: No a on to taky jako, on samozřejmě byl současníkem vlastně v jeho současníci, jako třeba jako Stravinský nebo Schönberg, prostě psali už úplně jinou hudbu a vím, že se ho na to ptali jako v rozhovoru, proč vlastně on píše takhle, ale on říkal, že nemůže psát něco, co necítí. A to je vlastně strašně hezké, to znamená, že on byl upřímný a tím pádem tomu ti lidi věří. A jasně, někomu se to třeba nelíbí, někomu to přijde eklektické, někomu to přijde jako, jak jste to říkal, kýč?
0: No někdo tomu tak opravdu říká, no.
1: No tak
0: už jsem to taky slyšel. Ne, nesouhlasíte.
1: Já s tím nesouhlasím.
0: Je pravda, že takovou tu určitou jako přímost toho sdělení má ten Rachmaninov společnou i s Čajkovským, že jo, který byl do velké míry jeho přítelem a mentorem a vy jste taky zařadil na album, které jste vydal tedy nedávno u Suprafonu, Ukolébavku od Petra Iliče Čajkovského, pocházející z jeho 6 romancí v Rachmaninovově transkripci. Co byste nám řekl o této skladbě, kterou za chvíli uslyšíme.
1: Tato transkripce je vlastně jedna z posledních skladeb, kterou Rachmaninov vůbec napsal a natočil. Mm-hmm. Je to asi to z roku 41 a to už je vlastně krátce předtím, než on zemřel a on s tím Čajkovským měl takový zajímavý příběh. On ho poznal jako student, když studoval v Moskvě a setkal se s ním a Čajkovský na něho udělal velký dojem a bylo to, myslím si, oboustranné. A Čajkovský se mu snažil pomoct a vůbec je tam takový most v těch transkripcích obecně, protože Čajkovský Rachmaninovi zadal co by studentovi úkol, aby přepsal klavírní svitu z baletu Šípková růženka. A to bylo strašně zajímavé, protože to mu bylo asi tehdy 18 a on se snažil udělat na toho Čajkovského dojem, ale vůbec se mu to nepodařilo. A Čajkovský mu taky to dal patřičně najevo a řekl, že to jako není dobré a že jako by měl pracovat jinak a lépe. Ale já si myslím, že on právě na to potřeboval celý ten svůj život, aby vlastně získal všechny ty zkušenosti a on se k němu potom vrátil k té jeho tvorbě až úplně nakonec a tím zakončil vlastně tu dráhu jako skladatele i jako interpreta a je to taky poslední transkripce, kterou upravil.
0: Vlastně Rachmaninov byl velmi mladý, když Čajkovský zemřel, že jo, ještě a on mu dokonce věnoval, myslím, nějakou svoji svitu pro dva klavíry, kterou
1: taky, a
0: si
1: vlastně
0: pak Čajkovský už nestihl poslechnout.
1: To si nestihl poslechnout a taky jednostrý vlastně napsal na paměť jakoby té smrti Čajkovského, protože ho to docela silně zasáhlo.
0: Tak pojďme si teď poslechnout tuto Čajkovského Ukolébavku z cyklu 6 romancí v klavírní transkripci Sergeje Rachmaninova, jak ji natočil pianista Marek Kozák, který je dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je klavírista Marek Kozák, který nám teď zahrál ukolébavku původně od Petra Iliče Čajkovského z šesti romancí v klavírní transkripci Sergeje Rachmaninova. Právě úpravám skladeb různých autorů pro klavír od Sergeje Rachmaninova se Marek Kozák věnuje na svém nejnovějším albu, ze kterého tedy pocházela i tato ukázka. Tak pojďme teď trošku k jinému tématu, k vašim dalším solovým aktivitám. Vy v létě, jak jsem se dočetl, máte vystoupit s Českou filharmonií. Hrát budete Gershwinův klavírní koncert. To bude vlastně váš debut s Českou filharmonií, nebo už jste s nimi vystupoval někdy?
1: Nevystupoval, bude to první koncert.
0: A při jaké to bude příležitosti?
1: Bude to v rámci jejich open airu na Hradčanském náměstí. A tento koncert je vlastně pro laureáty ceny Jiřího Bělohlávka.
0: Ano, tu vy vlastně jste dostal v roce 2025, loni.
1: Ano, a na to vždycky navazuje to vystoupení.
0: No, Gershwinův klavírní koncert, teda já mám moc rád, i když třeba Prokofjev o něm říkal, že je amatérský.
1: Fakt to,
0: jo,
1: nevím.
0: To se o něm takhle vyjádřil nehezky, já ho možná mám radši než Prokofjevovi některé koncerty.
1: Já mám taky strašně rád.
0: Ale to je teda subjektivní. No, mně připadá třeba mnohem hezčí než třeba Rapsodie v modrém, teda na mnoha místech.
1: Já jsem původně měl hrát tu Rapsodii a nakonec bylo přání pana dirigenta, že bychom dali první větu z toho koncertu. Takže já se na to moc těším. Já jsem ten koncert jako student moc často poslouchal a říkal jsem si, že to je taky jeden z koncertů, který jednou musím hrát.
0: No, jsou tam krásné melodie, takové opravdu bluesového, takového charakteru. Dirigovat tedy bude Alen Altinugly na tomto open air koncertě na Hradčanském náměstí, který samozřejmě pro fanoušky České filharmonie už je, řekl bych, takovou milou letní tradicí. No a taky jste ještě říkal, že vás čeká letos Dvořákův klavírní koncert v Baden-Badenu. To bude taky někdy v létě, nebo?
1: To bude chvíli předtím, to bude začátkem června.
0: No, Dvořákův klavírní koncert má poměrně špatnou pověst mezi klavíristy. Spousta z nich říká, že se velice špatně hraje, tak co je na tom pravdy?
1: No, tak do určité míry to pravda je, ale pro mě ten koncert je nádherný. Já ho mám v podstatě čím dál radši. Já s ním mám takový delší příběh, protože jsem ho měl hrát už před mnoha lety a pak přišel covid a několik koncertů zrovna s tím Dvořákovým koncertem se zrušilo, což mě mrzelo, ale ono se to pak naštěstí podařilo uspořádat později a dokonce jsem s tím byl i na turné, takže jsem ho hrál už víc než 10krát a je to nádherný zážitek, vždycky si ho zahrát znovu.
0: A čím to je, že se tak nepříjemně hraje? Je to tím, že by Dvořák jako neuměl tak dobře na klavír, aby to napsal lépe do těch prstů, nebo?
1: Já si nemyslím, že neuměl, ale on psal trošku jinak. On nepsal jako prvoplánově virtuózně, ale já si myslím, že člověk potřebuje asi delší čas na ten koncert, aby si ho takzvaně zažil a aby zjistil, jak vlastně na to, ale tak je to konec konců se vším, to se nedá říct jenom u toho, ale čím víc času vlastně je, tak ono pak ta interpretace uzrává.
0: Vy se věnujete taky pedagogické činnosti, platí ještě stále, že učíte na hudebním gymnáziu hlavního města Prahy?
1: Ano, platí.
0: Co se snažíte předat studentům, co je taková hlavní věc třeba kromě klavírní techniky, kterou se snažíte těm studentům nějak vštípit, nebo kterou by měl pianista podle vás mít?
1: Snažím se, aby jako ta technika byla hlavně prostředek k tomu vyjádření, aby pochopili, co chtějí. Protože to mám pocit, že to je nejdůležitější, probudit vlastně v lidech a i v sobě, aby vlastně takový ten vnitřní dirigent nebo ten režisér, ať už tomu řeknete jakkoliv, aby přesně věděl, co chce a v tu chvíli, kdy to ví, no tak pak samozřejmě to ještě musí umět udělat. To je ten druhý krok.
0: No, konkurence v tomto oboru je samozřejmě veliká, klavíristů je spousta, tak co by měl mít klavírista v dnešní době, aby se nějakým způsobem prosadil nebo aby se mohl třeba profesionálně uplatnit vůbec?
1: To jsou těžké otázky, to na to asi není úplně jednoznačná odpověď, no, ale myslím si, že už jsem trošku odpověděl i té předchozí odpovědi, že to jsou takové ty věci, na kterých by měl asi pracovat, no a ještě k tomu samozřejmě potřebuje určitou dávku štěstí a taky být ve správný moment na správném místě a taky umět se sociálníma sítěma, to já moc neumím. A tady tyhle ty věci, které už v dnešní době jsou jako důležité.
0: No, nebo to člověk musí samozřejmě mít na to agenturu, které to přenechá tady tyhle věci, pochopitelně. No, teď vám vyšla dvě alba v poměrně krátké době, jak jsme říkali, tak asi nemá ještě smysl se ptát na nějaké další třeba projekty nebo na nějaký další repertoár, který byste rád nahrál.
1: Nápadů mám spoustu a uvidíme, co z toho nakonec bude.
0: Tak já vám moc děkuji, že jste byl dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Závěrem pořadu bych si jako takovou lirickou tečku možná pustil opět jednu píseň se Simonou Šaturovou, tedy tu úvodní píseň z vašeho alba Nocturno, což je Strausova píseň Die Nacht, neboli Noc, která tedy to album symbolicky otevírá. Naším dnešním hostem byl klavírista Marek Kozák, tak já vám ještě jednou moc děkuji za rozhovor, přeji vše dobré a budu se těšit někdy opět naslyšenou, ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání a naslyšenou.
0: Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v mé Velixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
9: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Krásné nedělní, pardon, sobotní odpoledne, milí posluchači, tak to bylo antré. Dita Hradecká vás srdečně zdraví u mikrofonu Radia Klasik Praha. Máme 12:10 a my vám pravděpodobně vyhráváme k letnímu obědu. Dnes je tedy sobota 15. srpna a svátek slaví Hany. No a teď to sobotní odpoledne zahájil na našem rádiu koncert číslo 1 A-dur pro housle s orchestrem od francouzského skladatele Camille Saint-Saense. Solistou byl Ruggero Ricci a Cincinnati Symphony Orchestra vedl Max Rudolph. A my pokračujeme Edmontem, předehrou ze scénické hudby Ludwiga van Beethovena. Uslyšíme nahrávku helsinského barokního orchestru s Aapo Häkkinenem v čele.

Tak to bylo velmi suverénní provedení předehry z Egmonta, scénické hudby Ludvíka van Beethovena k Schillerově tragédii. Přeci jenom ta Beethovenová hudba má trochu jiný říz, když se její ujmou hráči na dobové nástroje, protože Helsinský barokní orchestr s Apo Häkkinenem v čele hraje na nástroje barokní, které v roce vzniku Egmonta, tedy v roce 1810, ještě byly stále v provozu. A my jsme slyšeli živou nahrávku. Teď si pustíme árii z narozeninové ódy pro královnu Marii od Henryho Purcella a zní tu nejznámější Strike the Viol, tedy udeřte do strun violy, rozezněte harfu, foukněte do píšťal a tak dále a tak dále. Svoláváme všechny nástroje v původném provedení ansámblu Jupiter zpívat bole Léa Desandra.

Strike the Vile zpívala Léa Desandre a ensemble Jupiter vedl Thomas Dunford. A my jsme si poslechli část z narozeninové ódy pro královnu Marii, kterou zkomponoval Henry Purcell, nejvýznamnější anglický barokní skladatel. Teď další Brit a britský fenomén Mr. Bean. Howard Goodall napsal tuto lehce ironickou znělku tohoto komediálního seriálu.

0: Klasik Praha.
1: Těžiště díla italského skladatele, představitele neapolské operní školy Nicoli Porpory, spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru jsou recitativy, které se svou intonací a rytmem přibližují hovorové řeči. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Tohle je Klasik Praha.

Pomalu nám doznívá první část z Fantazie C-dur, zvané Poutník France Schuberta. Franz Liszt, jeho starší nebo mladší současník, tak řečeno, asi musel být fascinován Schubertovými skladbami, protože jich několik upravil, tentokrát v tomto případě pro klavír s orchestrem. A nám zahrál Jorge Bolet společně s Londýnskou filharmonií, kterou řídil Georg Scholty. Přichází Josef Mysliveček, Spiritoso, první část jeho symfonie S-dur, zazní v podání stylovém a v podání barokního orchestru Collegium 1704. Řídí Václav Lux.

Tak to byla hudba Josefa Myslivečka, kterou orchestr Collegium 1704 s Václavem Luxem v čele propaguje. Nahrali konec konců také soundtrack k filmu Il Boemo, který právě pojednává o tomto skladateli. Teď je přichází koncert Sergeje Rachmaninova číslo 2. Poslechneme si část z kompletu, který pianista Lukáš Vondráček společně se s orchestrem FOK a Tomášem Braunerem nahráli. Tak pojďme si poslechnout krásnou druhou větu.

Právě dozněla druhá věta z koncertu číslo 2 C-moll Sergeje Rachmaninova. Symfonický orchestr FOK s Tomášem Braunerem v čele doprovodili solistu Lukáše Vondráčka. Společně natočili v roce 2023 kompletní dílo tohoto autora pro klavír s orchestrem. No a teď trochu taneční energie. Muzikál Hora do města, On the Town od Leonarda Bernsteina teď zazní. Z něj Times Square a Izraelskou filharmonii řídí sám autor.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
1: Klasik Praha.
2: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz. Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Sobcová flétna Lucie Horš v hlavní roli koncertu C-dur od Žaka Kristofa Nodota. Doprovázela Academy of Ancient Music s Bojanem Činčičem v čele. No a hudba dozněla za několik vteřin 13 hodin. Teď si pustíme slavný koncert H-moll Antonína Dvořáka, z něj zazní finále. Solo mat violončelista Tomáš Jamník doprovází Symfonický orchestr Českého rozhlasu a diriguje Tomáš Netopil.

Doznělo finále z koncertu číslo 2 H-moll pro violončelo s orchestrem slavného koncertantního díla Antonína Dvořáka. Tomáš Jamník byl solistou a symfonický orchestr Českého rozhlasu vedl Tomáš Netopil. Toto finále je v lecčems neobvyklé, je tedy velmi rozsáhlé a Dvořák rezignoval na nějakou efektní virtuozitu. Místo toho zakomponoval do tohoto finále takovou krásnou meditativní plochu. Asi dobře znáte okolnosti vzniku této skladby a její pozdější úpravy. Bylo to proto, že se Antonín Dvořák dozvěděl o nemoci a také úmrtí své první lásky, která byla sestrou jeho manželky Anny. Josefína Kounicová právě pod dojmem jejího onemocnění a smrti Dvořák přikomponoval její oblíbenou píseň, tuto melodii, do finále svého koncertu H-moll. Teď pokračujeme v té meditativní ploše. Bude to meditace z opery Thais od Gilles Masnéta. Andrew von Oyen na klavír hraje.

Na vlnách Klasik Praha doznívá krásná meditace z opery Thais od Žila Masnéta. Andrew von Oehn hrál její klavírní úpravu. Teď Henrik Focking a jeho sonáta pro flétnu a passo continuo. Wilbert Hazelzet na flétnu a na čembalo doprovází Ton Koppmann.

0: Klasik Praha.
1: Když pozdravíte mého dalšího hosta, hned vám řekne, zda jsou vaše hlasivky zdravé či nemocné. Je totiž odbornicí na lidský hlas a zaměřuje se především na umělecké profesionály, kterým se věnuje ve svém hlasovém centru. Kdo jsou větší hysterky, když onemocní operní nebo popoví zpěváci? Jak se uchránit před refluxem a proč je pro hlasivky namáhavější šeptání než běžná mluva? Nejenom o tom jsme hovořili s primářkou Jitkou Vidrovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku.

0: Různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog. A klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
8: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
11: Posloucháte Klasik Praha.

Film Mumie z roku 1999, dobrodružný film s hororovými prvky, doprovodil sugestivní hudbou Jerry Goldsmith a my jsme si ji vyslechli v podání Dánského národního symfonického orchestru. Teď si pustíme část ze mše Jana Dismase Zelenky. První vstupní část Kyrie Eleison z jeho misi Circumcisionis, neboli ke svátku obřezání páně, hraje Collegium 1704 pod vedením Václava Luxe.

Doznělo Kyrie eleison, slavnostní část, první část ze mše, určené k svátku obřezání páně, což je 1. leden. A my víme, který 1. leden to byl. Byl to rok 1728, kdy měla premiéru tato nádherná hudba Jana Dismase Zelenky. Václav Lux vedl v této ukázce své kolegium 1704. A máme tady vokalízu od Oliviera Messiaena. Poslechneme si v podání Anny Paulové na klarinet a Jiřího Lukeše na akordeon.

Tak to byla krásná snová záležitost. Olivier Messiaen, francouzský skladatel 20. století a jeho vocalise étude. Hrala nám klarinetistka Anna Paulová za doprovodu akordeonisty Jiřího Lukeše. Společně totiž natočili pěkné CDčko nazvané Muzika danzante. Teď je Faust Charlese Gounoda, opera, s níž zaspívá arii Mefistofela Samuel Raimi. Uslyšíme sbor a orchestr Velšské národní opery pod vedením Karla Ricciho.

Basista Semyon Raimi natočil árie, které skladatelé tomuto hlasovému oboru svěřovali zejména role zlobiváků. Toto byl Mefistofeles a slyšeli jsme árii z opery Faust, Zlaté tele. Charles Gounod je autorem této hudby, interpretovali kromě Semyona Raimiho dále sbor a hráči Velšské národní opery pod vedením Karla Ricciho. No a teď nám zde ve vysílání Klasik Praha za září Jupiter, takto symfonie s číslem 41 C-dur, nádherné vrcholné dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Pojďme si poslechnout druhou větu ve stylovém provedení amsterdamského barokního orchestru s Tonem Kopmanem v čele.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
1: Klasik Praha.
2: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená smažák.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
11: Oba.
13: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
14: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ladíte Klasik Praha.

Římská cena, to je ocenění, které se uděluje a udělovalo historicky studentům Pařížské konzervatoře těm nejlepším a zahrnovala rok stipendia ve Věčném městě. No a právě římskou cenu obdržel také Hector Berlioz. No a toto je plod jeho pobytu Římský karneval. Krásně instrumentované efektní dílo nám teď zahrál Skotský národní orchestr pod vedením Alexandra Gibsona. Posloucháte stále Klasik Praha s Ditou Hradeckou, teď je 14 hodin a 6 minut, znít bude hudba Ralpha Vaughana Williamse. A to unikátní koncert pro basovou tubu a orchestr F-moll. Romanci nám zahraje Patrick Herald a Londýnský symfonický orchestr řídí Bryden Thompson.

Tak to byla basová tuba, co by solový nástroj ojedinělý koncert, napsal Ralph Vaughan Williams a ukázal, že i tuba dokáže být lyrická, jako v této romanci ve druhé větě. Na tubu hrál Patrick Herald a londýnský symfonický orchestr vedl Bryden Thompson. Teď si zahrajeme část symfonie číslo 52 D-dur Františka Xavera Richtera. Hrát bude Czech Ensemble Baroque Orchestra pod řízením Romana Válka.

Tak to byla velmi energická hudba ze symfonie číslo 52 D-dur Františka Xavera Richtera. Presto nám zahrál Czech Ensemble Baroque Orchestra pod vedením Romana Válka. Nyní teď bude hudba z filmu Osm hrozných. Sugestivní partituru napsal pro snímek Quentina Tarantina Ennio Morricone.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
1: Klasik Praha.
2: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Efektní finále dal své symfonie s číslem 94 G-dur Joseph Haydn, jmenuje se nebo přezdívá se jí s úderem kotlů, také v anglosaském světě Surprise Symphony. Nám teď hrál Pražský komorní orchestr. A pustíme si teď intimní intermezzo e-moll z cyklu sedmi fantazií Johannese Brahmse. Hrát bude islandský pianista Víkingur Olafsson a jeho album se jmenuje From Afar, zdaleka nebo zpovzdálí. A je zajímavé tím, že tento neortodoxní umělec nahrál všechny skladby jednak na koncertní křídlo a také na pianino. A toto bude právě ta verze na pianina, která se k intimitě tohoto Brahmsova kusu velice dobře hodí.

0: Hudba Johannese Brahmse, je to krásný kousek z cyklu Sedmi fantazií a teď je nám zahrál pianista Víkinguru Olafsson. Nedávno nahrál čerstvou nahrávku Brahmsových skladeb Andráš Šif a já se těším, že snad i doputuje toto CDčko do naší diskografie. Teď z jiného soudku bude to veselé rondo z koncertu pro hoboj a orchester C-dur od France Antona Hofmeistra.
1: Hallo, hier ist Albrecht Meyer, der Oboist aus Berlin. Es ist mir eine große Freude, hier bei Ihnen sein zu dürfen beim Radio Klassik Praha.

Na Klasik Praha dozněla ve 14 hodin a 38 minut hudba France Antona Hofmeistera. Byl to koncert C-dur pro hoboj, na ten hrál Albrecht Mayer, solista berlínských filharmoniků, společně s Kammerakademie Potsdam. No a teď si vychutnáme finále ze symfonie číslo 7 D-moll Antonína Dvořáka. Hrát si budeme z nahrávky České filharmonie, kterou pořídila pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

Pozoruhodná sedmá symfonie Antonína Dvořáka. Hráli jsme si z kompletu, který společně vytvořili Česká filharmonie a Jiří Bělohlávek. Toto bylo finále. Teď to bude nebeská hudba Panis Angelicus od Césara Franka. Zpívá Leslie Garrett a Britten Symfonia řídí Ivor Bolton.

Leslie Garrett dospívala Panis Angelicus od Cesara Franka a Ivor Bolton řídil Britten Sinfonia. No a teď na Klasik Praha pojďme rovníma nohama na zem. Teď to budou rumunské lidové tance, jadrné dílo Bély Bartóka, ještě jadrnější úprava pro smyčcové kvinteto a cymbál.

0: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Jsme Klasik Praha.

To byla dynamická hudba Sergeje Prokofjeva, dozněla právě klasická symfonie číslo 1 D-dur svým finále. Hráli nám berlínští filharmonikové pod taktovkou Seijiho Ozawy. Co nás čeká v této hodině? Právě totiž bylo 15 hodin. Čekají nás například Planety Gustava Holsta, Nocturno Friderika Chopina, část, a to známá část, z opery Rigoletto, Giuseppa Verdiho a další kousky. Teď Francesco Cavalli a recitativ z arií z opery La Callisto. Jméno Jakuba Josefa Orlínského je zárukou, že půjde o mimořádnou interpretaci. Soubor Il Pomodoro vede Maxim Emeljaničev.

Dozněl recitativ a arie Andy Miona z opery La Callisto od Francesca Cavalliho. Soubor Il Pomodoro s Maximem Emelianičevem v čele doprovodil kontratenoristu Jakuba Josefa Orlínského. Teď zazní Merkur, okřídlený posel ze svity planety Gustava Holsta. Hrát si budeme ze snímku Českého národního symfonického orchestru s Paulem Freemanem v čele.

Tak to byl lehkonohý posel Merkur. Hrali jsme si z nahrávky Českého národního symfonického orchestru a zazněla část ze Svity planety Gustava Holsta. Teď to bude Nocturno S-dur Frederika Chopina. Hrát nám bude pianista Ji Liu.

Jeden z výtečných pianistů současnosti G. Liu dohrál Nocturno Esdur od Frederika Chopina. No a teď nám bude Rigoletto. Z arie Rigoletto zazní arie Vévody hlasem Rolanda Viazona a bude nám tvrdit, že La Donna è mobile, že ženy jsou proměnlivé a nestále. Orchestr Mnichovského rozhlasu řídí Marcello Viotti.

Známá árie ze třetího dějství opery Rigoletto Giuseppa Verdiho právě dozněla. Zpíval nám Rolando Viazon a orchestr Mnichovského rozhlasu řídil Marcello Viotti. King Kong, tak toho, tento snímek legendární doprovodil hudbou James Newton Howard a my si teď tu hudbu pustíme. Poté něco z francouzského baroka.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze hudby v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl přední český houslista Josef Špaček. Kromě houslí a věcí s nimi souvisejících jsme mluvili třeba o koncertech Bohuslava Martinů, které natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 18. srpna od 19 hodin.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Ladíte Klasik Praha.

Tečkovaný rytmus a určitá vznešenost, ta prozrazuje francouzskou provenienci této skladby. A skutečně Michel Richard de Lalande, královský skladatel a jeho pátá svita, hrála nám soubor La Symphonie du Marais pod vedením Huga Reina. Teď to bude druhá symfonie Johannese Brahmse, čtvrtá věta zazní v podání Chicago Symphony Orchestra pod vedením Daniela Barenboima.

Toto byla čtvrtá věta ze symfonie číslo 2 D-dur Johannese Brahmse. A velmi efektní závěr této symfonie nám teď zahrál Chicagský symfonický orchestr. Dirigoval Daniel Barenboim. Stále posloucháte Klasik Praha. Teď je tady jeden ze čtyř moderních tanců pro klavír. Autorem je Alois Hába a na klavír hraje Miroslav Beinhauer.

Miroslava Beinhauer je mladý pianista, který se věnuje systematicky dílu Aloise Háby. Natočil kompletní dílo, které Hába napsal pro tradiční klavír, tedy půltónový klavír, ale je také pianistou jediným na světě, který dokáže hrát na Hábovo šestinotónové harmonium. Toto byl jeden z moderních tanců Aloise Háby. No a my přikročíme k hudbě trochu dávnějších epoch. Symfonie na náměty Ovidiových proměn. Teď zazní, bude to symfonie Karla Dittrse z Dittersdorfu, konkrétně číslo 3, a hraje Pražský komorní orchestr.

Dozněla hudba Karla Dittrse z Dittersdorfu v podání Pražského komorního orchestru. Slyšeli jsme jednu ze symfonií na náměty Ovidiových proměn. Teď nás čeká elegie C-moll Gabriela Forého. My se teď blížíme k 16. hodině, nastane za 10 minut. No a právě tuto dobu vyplní aranže Simona Parkina pro solové violončelo a dalších 9 violončel. Solo má Sheku Kanemason.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host obdržel letos Českého lva za zvuk filmu Zbormistr. Na svém kontě má i Českého lva za snímek Kuky se vrací a je držitelem mezinárodních ocenění, mimo jiných ceny BAFTA TV Craft Award za zvuk za seriál Koruna. Juraj Mravec představí i svoje pražské studio Atmospheric Sound Post. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Jsme Klasik Praha.

A toto už byl koncert pro housle s orchestrem A-moll od Alexandra Glazunova. Solistou byl Nikolaj Znajder a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu vedl Maris Jansons. Milí posluchači, stále jste naladěni na vlnu 98,7 na Radio Klasik Praha. Dnes je sobota 15. srpna a svátek slaví Hana. Zazní teď známé Adagio Cantabile druhá část z sonaty číslo 8 C-moll patetické Ludwiga van Beethovena. No a hrát nám bude pianista, který natočil všechny Beethovenovy sonáty, Igor Levit.

Dozněla romantická hudba Ludvika van Beethovena, druhá věta z jeho patetické sonáty, sonáty číslo 8, C-moll, abychom byli přesní. Hrali jsme si z kompletní nahrávky Igora Levita, kompletní nahrávky Beethovenových klavírních sonát, které vyšly v roce 2019. No a teď už zvolíme Aleluja, přichází Mesiáš Georga Friedricha Händla.

Soubor The English Concert a The English Concert Choir pod vedením Trevora Pinnocka nám teď zaspíval jeden z mnoha sborů, vynikajících sborů, kterými Georg Friedrich Händel prošpikoval svá oratoria, v tomto případě Mesiáše. No a teď si pojďme pustit třetí větu z italské symfonie A-dur Felixe Mendelssohna Bartoliho. Pražskou komorní filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Dozněla vynikající symfonie číslo 4, italská symfonie A dur Felixe Mendelssohna Bartoldyho. Pražskou komorní filharmonii dirigoval Jiří Bělohlávek. No a teď tu máme skladbu Kláry Schumann. Ta ostatně pod Mendelssohnovou taktovkou hrála, ještě když on byl šéfem Gewandhaus orchestru v Lipsku. Tak teď od Kláry Schumannové, co by skladatelky, si vyslechneme Tokatínu opus 6. Hrát bude Michaela Gellius.

0: Klasik Praha.
1: Syn venkovského statkáře a vnuk pravoslavného kněze, zázračné dítě, které od 7 let studovalo na vídeňské konzervatoři, Georges Enescu, skladatel a pedagog, jehož jméno dnes nese jedna z hudebních soutěží ve východní Evropě. Jak k tomu došlo a co tomu předcházelo?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v další premiéře pořadu Slavná auditoria v pondělí od 19 hodin.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Je 5:30 a na Klasik Praha právě dozněla filmová hudba Thomase Newmana. Byla ze snímku Vykoupení z věznice Shawshank. Teď se poslechneme, jak stvárnil bouři ve své opeře Plato, Jean-Philippe Rameau.

Soubor Les Musiciens du Louvre pod vedením Marka Minkovského dohrál Oráž neboli Bouři z opery Platé Jeana Philippa Rameaua. No a teď už se ozve známé Volare. Autorem písně je Franco Migliacci a nám zaspívá jediný a jedinečný Luciano Pavarotti.

Volare, létat si. Velmi evokativní aranže písně Franka Miliáčiho. Hrál nám orchestr divadla v Bologni a Henry Mancini dirigoval. No a tím hlasem byl Luciano Pavarotti. Teď si pustíme část z koncertu Nicoli Paganiniho, vynikajícího houslisty. Ilja Kahler hraje solový part a symfonický orchestr Polského rozhlasu řídí Steven Kunzenhauser.

Niccolò Paganini, skladatela houslista, kterému nevěřili leckdy jeho posluchači, že jeho schopnosti jsou přirozené, přičítali je jeho smlouvě s ďáblem. No a různými technickými vymožnostmi vyšperkoval také tuto třetí větu ze svého koncertu číslo 1 D-dur. Tu nám teď zahrál Ilja Kahler a symfonický orchestr Polského rozhlasu dirigoval Steven Kunzenhauser. Přichází Robert Schumann, mimochodem ten se dílem Niccolò Paganiniho také inspiroval, například ve svých variacích. A ten, od něj si teď poslechneme symfonii číslo 1 B-dur. Hraje berlínská filharmonie pod taktovkou legendárního Herberta von Karajana.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla známá a populární dívka s ipanemi standard Antonia Carlose Jobéma. Miloš Karada Glič na kytaru nám ji zahrál. Následuje předehra ke třetímu dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera. My si poslechneme archivní nahrávku České filharmonie se Zdeňkem Chalabalou v čele.

Archivní nahrávky mají svůj velký půvab. Jednak nám připomínají, jak se interpretace nepatrně posouvá v čase, ale zároveň mají v sobě něco velmi autentického a myslet na to, že nám hráli živí muzikanti, kteří možná už nejsou mezi námi, tak je také dojemné. Toto byla předehra ke třetímu dějství opery Lohengrin Richarda Wagnera a Českou filharmonii v ní dirigoval Zdeněk Chalabala. Pojďme se teď poslechnout Pražskou komorní filharmonii s dirigentem, který byl zakladatelem tohoto orchestru a už také není mezi námi, Jiří Bělohlávek. První část v kostele teď zní ze svity pro malý orchestr.

Dozněla část ze svity Slovácká Vítězslava Nováka, byla to část nazvaná V kostele. Pražskou komorní filharmonii vedl Jiří Bělohlávek. A my máme 17 hodin a 10 minut. Teď bude znít hudba romantického skladatele Felixe Mendelssohna Bartoliho. Poslechneme si finále z jeho klavírního koncertu číslo 2, jak jej nahrál Salim Abdul Ashkar s Gewandhaus Orchestrem Lipsko.

Jedna z největších osobností romantické hudby, Felix Mendelssohn Bartholdy, skladatel, pianista, vynikající osobnost a vzdělaná. Toto byl jeho druhý koncert pro klavír. Hrál nám solo Salim Ashkar a Gewandhaus Orchestr Lipsko, který někdy v minulosti také Felix Mendelssohn Bartholdy dirigoval. Tentokrát vedl Ricardo Schei. Pojďme si pustit adagio pro smyčce Samuela Barbera. Dlouhou, pomalou, krásnou meditativní kompozici v jednom oblouku teď vykreslí Baltimore Symphony Orchestra.

Dozněla hudba Samuela Barbera, amerického skladatele, bylo to Adagio pro smyčce. Hrál nám Baltimorský symfonický orchestr zařízení Davida Zinmana. Za 5 minut bude 17:30, stále posloucháte Radio Klasik Praha. Teď vám pustíme ikonickou hudbu z filmu Čelisti, napsal ji John Williams.

0: Klasik Praha.
1: Pořad Švédský stůl v dalším dílu představuje CD Sciaracula Baracula s renesančními a raně barokními tanci, které nahrál francouzský soubor Musica Antiqua. Co znamená Sciaracula Maracula v názvu, se dozvíte v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule. Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Tallis Chamber Choir, New London Children's Choir a londýnský festivalový orchestr vedený Rossem Poplem právě dohráli první část Verisleta Facies s scénické kantáty Carmina Burana Karla Orfa. No a teď si pustíme Ari Neptuna z opery Odysseův návrat do vlasti od Claudia Monteverdiho. Možná, že se tato opera dočká také revivalu ve světle toho, jak je teď Odysseus populární. Pojďme si poslechnout koncerto vokále vedené René Jakobsem a solo má Michal Šopr.

Dozněla arie z opery Odysseův návrat do vlasti. Z opery Claudia Monteverdiho jsme někde na přelomu renesance a baroka. No a zpíval nám Michal Šopr společně s koncertem vokále a René Jakobsem. Teď zazní část ze sonaty číslo 9 E-dur Ludwiga van Beethovena. My si poslechneme pianistu Jana Bartoše. No a pokud jste příznivci klavírní hudby, tak si nenechte ujít koncert bez smokingu. Dnes ve 20 hodin bude znít Dvořákův klavírní koncert a také koncert Bohuslava Martinu. To vše v provedení Iva Kahanka. Teď ale má solo Jan Bartoš.

Pianista Jan Bartoš teď dohrál rondo ze sonáty číslo 9 E-dur Ludwiga van Beethovena. Je 17 hodin 41 minut a nás čeká poslední ukázka dnešního komentovaného sobotního vysílání. I po něm tady bude znít hudba na Klasik Praha. V 19 hodin si můžete pustit pořad na osobní notu, ve kterém kolegyně Mirka Časarová vyspovídá Jitku Vidrovou, to je primářka a výborná terapeutka hlasová, takže to si můžete poslechnout v 19. No a ve 20 hodin už zmíněný Ivo Kahánek společně s Barmberskými symfoniky a Jakubem Hrušou zahrají Dvořákův koncert pro klavír a také koncert Bohuslava Martinu. Tak pojďme dát teď slovo Claude Debussymu, zazní jeho Jeux neboli Harry, a to v podání San Francisco Symphony a dirigenta Michaela Tilsona Thomase. Pro dnešek je to ode mě vše, milí posluchači, přeji vám krásný večer, Dita Hradecká se loučí, těší se opět na slyšenou.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
1: Klasik Praha.
2: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz. Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Klasik Praha.
3: Klasik Praha.
4: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Na rádiu Klasik Praha začíná další díl pořadu Na osobní notu a od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Můj dnešní host ve mně vždycky vyvolá velmi rozporuplné pocity. Pokaždé jsem velmi ráda, když ji vidím, ale ještě raději jsem, když ji nevidím. To totiž znamená, že jsem zdravá a mohu bez problémů zpívat. Je totiž lékařkou, je specialistkou na lidský hlas a to obzvláště u hlasových profesionálů. Tím se pak věnuje ve svém hlasovém centru, jehož je vedoucí lékařkou. Dnes je se mnou ve studiu primářka doktorka Jitka Vidrová. Paní doktorko, vítejte.
1: Dobrý den a já tě ráda vidím taky, Mirko.
0: Paní doktorko, já vás vidím a už tě skáčou hleny do krku.
1: Ne, to nedělej určitě. Ještě bych měla říct, že já ti tykám, protože já tě znám vlastně jako od malička, jako studentku, protože jsem tě učila, teď nevím, jestli v prvním nebo ve druhém ročníku, to už se nepamatuju.
0: Ano, na Pražské konzervatoři. No ano. A pak jsme se vídávali, vždycky jsem k vám přišla celá hysterická, ubrečená, jako každý zpěvák asi, který k vám
1: ano,
0: přijde, že?
1: Ano, bohužel, ale to se nedá nic dělat, to už tak patří k tomu povolání. No. Zase, kdybyste nebyli tak hyperemo, tak byste nás na jevišti tolik nebavili.
0: To je pravda. A je fakt, že vy fungujete nejenom jako lékařka hlasivek, ale i jako naprostý psycholog, bych řekla.
1: Myslíš?
0: Tak klid, Mirko, tak klid, prosím tě, no tak co, no tak si na týden lehneš, no, tak budeš týden ticho a pak vždyť svět se nezastaví.
1: A nezastaví a ty hlasivky máš přece dobrý.
0: Zaplať pánbu za to. Je to jasně. Tak. Paní doktorko, kdy jste v sobě objevila vášeň pro lidský hlas? A co to způsobilo?
1: No tak já nemůžu říct hned vášeň pro lidský hlas, protože já jsem hlavně od malička byla vychovávána, že kolem mě pořád byla hudba, protože můj otec byl takový jako neuvěřitelný znalec třeba Beethovena a milovník prostě hudby jako takový, zejména hudby teda klasický, takže já třeba si pamatuju, jak jsme doma měli gramofon, já jsem byla úplně malá, byly mi třeba 4 roky a on mě vodil do školky, protože mamka chodila dřív a vždycky u nás hrála prostě taková nějaká ta černá stará deska a tam třeba si pamatuju, prostě úplně si pamatuju přesně ty jeho desky, který měla, který se tam vlastně jako točili. Ne, že bychom neměli rádio nebo televizi, ale vždycky prostě už to moje vstávání probouzala ta hudba. Takže ta láska mě k té hudbě provázela tak jako od malička, že jsem v tom vyrůstala. Ale třeba můj táta neměl rád úplně operu, protože mě třeba rád Beethovena, protože ten napsal operu jenom jednu.
0: Ano, to je pravda.
1: Protože on z nějakého důvodu prostě neměl rád ten vysoký hlas. Měl, zbožňoval sbory, sám zpíval ve sboru, ale prostě jako k opeře mě neve. To jsem si potom už jako vlastně jsem ho naučila na tu operu já a to bylo pak jako zase obráceně.
0: Ale vy jste velká milovnice opery.
1: No tak jako v podstatě jo, je to takový jako nemoderní, nás asi milovníků třeba opery se říká, že asi 50 tisíc na těch 10 milionů obyvatel, kdy tomu jako doopravdy jako jsme propadli, nebo tomu nějak rozumím, ostatní to má jenom tak třeba rádi jako intermitentně. Ale já jako třeba i když vás učím operní zpěváky, tak prostě si vždycky říkám, že chci, abyste byli hrozně jako dobrý, protože já budu ta, která bude sedět v tom hlediště, budu vás poslouchat. A samozřejmě potom jsem se na ten zpěv vrhla, chodila jsem celé dětství prostě na zpěv, i třeba k významným zpěvákům, ale můj hlas byl nízký. Já mám alt, jak slyšíš, takže já jsem pak zjistila, že bych musela zpívat v divadle takový ty starý báby, jenže já bych chtěla zpívat Rusalku bývala nebo Prodanou, tak jsem šla radši na medicínu.
0: Šla jste na medicínu a tam se člověk nespecializuje hned, že jo, na
1: ne,
0: ten
1: to
0: daný
1: ne,
0: obor.
1: Ale já měla strašně moc vlastně kamarádů a známých mezi umělci, mezi zpěváky. Hrála jsem celý život na klavír hlavně teda, nebo hraju dodnes na klavír. Takže oni mě vlastně jako k tomu jako tak nějak jako nutili. A já jsem původně chtěla dělat interní lékařství, jako taky, protože to byla taková ta medicína v celém rozsahu, ale to vlastně jako potom nešlo, protože místo bylo na krčním a já jsem říkala, tak když je místo na krčním, tak to mi někdo říká, že se mám věnovat tomu, čemu tak trošku malinko rozumím zase z jiné strany.
0: Když vás někdo pozdraví, poznáte hned podle pozdravu, jestli má zdravý nebo nemocný hlas?
1: Tak to ano, protože ono to má taková určitá pravidla. Když ten hlas není zdravý, tak tam slyšíš vždycky nějakou příměs, že ho buď chraptivou nebo dyšnou, takže to bych řekla, že ten sluch už na to jako takový trošičku vycvičený mám.
0: To asi za ta léta už musíte
1: určitě
0: mít.
1: No.
0: Mně se strašně líbí váš výběr hudby dnešní, protože to je, jak bych to řekla, jedna pecka vedle druhý.
1: Myslíš?
0: No. Naprosto úžasný výběr. A my jsme začali finále opery Tosca, skladba, která nám zněla v úvodu našeho dnešního dílu pořadu Na osobní notu. A vy jste vybrala právě toto finále kvůli jednomu výkřiku, který tam ale není.
1: No, bohužel, já teda Tosku miluji jako celou operu nejvíc ze všech Pučínyho oper. Prostě mám ráda to. No, možná ta Toska stojí úplně jako na čelních místech mých oblíbených tedy skladeb.
0: A zase soprán, který byste nemohla zpívat, že jo?
1: Ano, právě. Tak,
0: no,
1: to, je
0: tak
1: hrozný.
0: To nemá smysl.
1: To nemá vůbec jako smysl. Ale tam právě já jsem vybrala ještě jako i toho interpreta. Je to Renáta Tébaldy, což je teda jako stará zpěvačka, kterou jsem třeba měla ráda, když mě bylo jako těch 18 nebo 15, když jsem třeba chtěla taky zpívat. Tak ona vlastně v tu dobu už byla jako starší, takže to bylo takový jako Kalasová a Tébaldy. A ta Tébalda měla nějaký trošičku temnější hlas a jsem měla jako právě tu afinitu k těm mírně temnějším hlasům. A ona v jedné nahrávce, kterou jsem bohužel nemohla najít, když jsem ti tohleto posílala, tak když tam skáče z toho Andělského hradu v té poslední scéně, že jo, prostě, tak ona tam má takový obrovský výkřik, ale tady bohužel jsem tu nahrávku nenašla, mám ji někde doma na CDčku a já už to CDčko úplně nemám kam strčit, že jo, takže jsem musela vybrat nahrávku, kterou mám jako digitalizovanou. No.
0: Takže v úvodu nám zněla Renáta Tébaldy v opeře Tosca ve finále této opery Giacoma Pucciniho a my si teď dál pustíme nějakou skvělou hudbu. Bude tu kvartet, velmi slavný kvartet, podle mě je to nejslavnější asi operní kvartet, jaký kdy byl napsán.
1: Asi jo.
0: Asi ano.
1: A já mám Rigoletta zase nejradši ze všech Verdiových oper.
0: Aha, takže tu máme Verdiho Rigoletta, Bella Figlia dell'Amore a zpívá nám čtveřice naprosto luxusních pěvců. Je tu Vladimír Černov. Vždycky u této americké sopranistky nevím přesnou výslovnost, tak doufám, že mě pomůžete. Cheryl Studer?
1: Já bych řekla, že to říkáš dobře, já bych to určitě neřekla tak hezky anglicky.
0: Dobře, no. Takže famózní Cheryl Studer, Luciano Pavarotti, tak to je jasnačka, a Dennis Graves, altistka. Mm-hmm. Hraje nám orchestr Metropolitní opery, který řídí James Levine.

0: modi. Ritorna a casa, ora prendi un destriero, una veste viril che t'apprestai, e per Verona parti, sarò io pur domani.
1: Or venite.
0: Impossibil.
1: Tremo.
0: Va.
2: Na Radio Klasik Praha nám dozněl kvartet s názvem Bella Figlia dell'Amore z opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho. Byl to výběr mého dnešního hosta, kterým je primářka paní doktorka Jitka Vidrová, vedoucí lékařka hlasového centra, kde se věnuje hlavně hlasovým profesionálům. Paní doktorko, objevuje se v oblasti hlasu neustále něco nového? Třeba je nějaký problém, kvůli kterému pěvkyně před 50 lety končily kariéru ve 30 a nevědělo vlastně, že je to zdravotní problém, ale řeklo se, jo, ta se užvala. A dneska už víme, že se vlastně objevil ten problém a můžeme ho nějak léčit?
3: Ano. Určitě ano, určitě toho vyléčíme dneska mnohem více a prostě, když vlastně si uvědomíme, jak ten hlas vzniká, tak vlastně proudem vydechovaného vzduchu, ten proud vydechovaný vzduch je jako smyčec u smyčcových nástrojů, ten má rozeznít jako tu strunu. A tou strunou je ta hlasivka, ale ne hlasivka celá, je to sliznice hlasivky. Jo, jako na povrchu těla máme kůži, vevnitř máme sliznici a ta sliznice zakmitá. A zakmitá jako tím jenom, že jí jako vlastně popožené ten proud toho vydechovaného vzduchu, proto je úspěch strašně důležitý to dýchání, dechová opora a vlastně zdraví té sliznice. A jak víme, tak na sliznicích často můžeme mít zánět a my musíme rozklíčovat, jaký zánět to je. Tak buď ten zánět je infekční, že jo, bakteriální, virový nebo třeba i plísňový, bohužel může být, a nebo je neinfekční, to třeba ty si vždycky mívala za mladá neinfekční alergický zánět, pamatuješ někdy, tak když začaly kvíst kočičky, si myslím,
4: no,
3: že ty si vždycky měla takovou a pak tě to přešlo.
4: Mm-hmm.
3: Tak samozřejmě alergický zánět a pak můžeme mít zánět chemický z poškození třeba žaludeční kyselinou. To je taková civilizační věc, dříve toho tolik nebylo, ale asi to bylo, protože ve starých knihách se to trochu popisuje, jenom se nepopisuje, od čeho to ty lidi měli. A ten je velmi často způsoben stresovými mechanismy a to vaše povolání je prostě stresový povolání, protože to mě vždycky říkají, buď toho máte moc, anebo toho máte málo.
4: To je naprosto
3: jasný. A obojí je absolutně stresová věc.
4: Ano,
3: že?
4: Ano.
3: Takže tím stresem se člověk jako zakyseluje, ta žaludeční kyselina se množí a jako aerosol jde vlastně vstoupá do toho krku a dělá tam takovou zánětlivou reakci na těch hlasivkách, takže to nemusí být, že se někdo uřval, ale to může být, že je tam prostě poznaný zánět na těch sliznicích a to už dneska víme. To už dneska poznáme.
4: A to je právě ten reflux, že jo? Já mám
3: jako
4: pocit, že to má teď úplně každý zpěvák.
3: No, on to každý trochu má, protože každý natužívá kafe, že je to z takových těch pochutin, ke kterým lidi dříve neměli takový přístup. Je to z alkoholu. Tak dneska každý večer si odevře lahvičku, promiň, že to tak říkám, a klidně ji vymlaskne na večer celou třeba i s partnerem. A to dřív lidi prostě jako nedělali, protože to bylo vlastně jako drahý. Dneska už to jako pro nás není drahý. To má kafe, že pak přehnaný množství mlíka třeba v dospělosti taky jako prostě strašně zahlaňuje a vyrábí ty refluxní problémy a i některé takové pochutiny a já nevím, ovoce nebo zeleniny, které dřív nebyly k mání, tak dnes vlastně nám vyrábí takové, ty, my tomu říkáme mimojícnové, že ty lidi nepálí vůbec žáha, to znamená, že to nepoškozuje ten jícen, ale mimojícnové projevy refluxní choroby. Tak to je taková věc, která je známá tak posledních asi 15, možná 20, ale spíš 15 let.
4: Já vím, mě to málem vyřadilo z provozu úplně a vy jste byla vlastně první člověk, který to odhalil a který mě doslova zachránil, protože já jsem 3 týdny byla úplně vyřízena a vy jste řekla, je to reflux, ale on vám to vždycky někdo řekl, jo, to je reflux, ale vy až jste mě fakt řekla, jak důkladně se tomu musím věnovat a jak opravdu musím omezit životosprávu. Jo?
3: No, musíš upravit životosprávu tak jako sportovci, protože to zpívání je taky vlastně práce s lidskou tkání. Tak jako sport je práce s lidskou tkání, tak to zpívání taky.
4: Ano.
3: Musíte k tomu přistupovat, jo, ne každý, jsou lidi mezi váma, kteří v životě nebyli nemocní, protože prostě mají tu anatomii tak uspůsobenou, že je to nechytné, nebo nepodléhají tolik těch stresových mechanismů. Mám třeba zpěváky, které mohle, já kafe jako úplně v pohodě můžu, tak jo, ale každý si to musí sám na sobě vyzkoušet, jak to jako prostě má. A nejstrašnější fakt je ten stres, když se jim člověk nechá ovládat.
4: Je to pravda. Je to pravda. A mě třeba, když se vrátím k tomu jídlu, mě víc než kafe, ale škodí třeba jabka.
3: Je to možný.
4: Jabka bych vůbec neřekla a já si nemůžu dát jabko před zpíváním, nezaspívám ani hoří. Takže to je náš reflux. Vlastně reflux je trošku jiný u zpěváků, než u, když má člověk jako člověk, normální člověk, protože zpěváci většinou, pěvci nejsou normální lidi.
3: Ale ne, Mirko, jako vadí to i třeba jako lidem normálním, já říkám, který třeba dějí na poště nebo ve spořitelně, tak samozřejmě nezabývají se tím, jestli mají nějakou poruchu zpěvního hlasu, ale mají třeba poruchu mluvního hlasu, můžou mít i velmi významnou, můžou k tomu třeba tak jako únavně a soustavně kašlat. A to je taky tenhle ten problém, že jo? Tak jo, no, tak to je taková jako novinka v té medicíně, která se teďka vidí a samozřejmě máme i jako lepší chirurgické možnosti, ale to jako já teda nerada vidím u zpěváku, když by se muselo chirurgicky zasáhnout. Plno věcí musíme udělat jako pečlivě a konzervativně.
4: A plno věcí se dá.
3: Plno věcí se dá, samozřejmě. Ano.
4: Mě zaráží, proč je šeptání. Protože když člověk tedy má ten hlasový klid, tak má pocit, že by měl šeptat, že by ten hlas neměl tolik namáhat. Ale vždycky říkáte, že šeptání je náročnější než mluvení.
3: Šeptání je náhradní mechanismus tvoření hlasu, kdy jako vlastně nejdou k sobě ty hlasivky, které mají zakmitat, ale takový ty vedlejší, jmenuje se to ventrikulární řasy, kterými vlastně jako tvoříš ten hlas. A používáš tam zbytečný tlak těch svalů, který ale nemáš používat. A když to člověk dělá dostatečně dlouho, tak si pak na to zvykne a ten tlak, my tomu říkáme spasticita, ta se dá špatně odstranit. Takže ne, nešeptat. Trošku si můžeš zašeptat, ale ne dlouho, jo? Jak některý lidi mají pocit, že můžou týden šeptat, to fakt jako nejde.
4: Tak vidíte to. Mně se vždycky líbilo, když vlastně co byla dobrá věc na tom hlasovém klidu, že jsem třeba fakt týden byla úplně potichu a mně se strašně líbilo, jak celá domácnost se taky jakoby stáhla. Děti tolik nemluvili, kreslili jsme si obrázky, ukazovali jsme si a byla to vlastně legrace vždycky. A
3: mému manželovi... Ale to ty máš jako hodný kloučky, to nemůže říct o sobě každý.
4: A mému manželovi říkali kamarádi, hele, jak se to dá jako navočkovat někomu ještě dalšímu? Chtěli to taky svým ženám jako dopřát ten hlasový klid. Dobře, no. Pojďme opět k hudbě. Vy jste vybrala Cecilia Bartoli, vaše oblíbená pěvkyně?
3: Já jí mám taky moc ráda, tu Cecilia Bartoli, protože ona má takový zvláštní, jako takovou zvláštní interpretaci. Řekněme, hodně se specializuje na tu barokní hudbu, ale nejenom jako barokní hudbu. Ona dokonce i trošku chraptí někdy.
4: No to jsem si nikdy nevšimla.
3: Jo, ani. To jsem si jako samozřejmě všimla, ale ona to zpívá, takže mě to prostě jako nevadí. Ve výška

0: Dozněla nám árie z opery Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta. V roli cherubína se nám představila italská mezzosopranistka Cecilia Bartoli, kterou doprovodili vídeňští filharmonikové, vše pod taktovkou Claudia Abáda. Se mnou ve studiu sedí primářka paní doktorka Jitka Vidrová. Paní doktorko, jsou obecně některé hlasy více náchylné na nemoc? A více mají problémů jenom od toho, že to je soprán a ne bas, tak budu mít víc problémů, jako by už přirozeně nějak dáno?
1: No, ano.
0: Je to tak?
1: Jasně.
0: V čem to spočívá? Tak.
1: No, protože ta hlasivka je mnohem gracilnější, že jo? Jako je, ona je tenčí prostě, jo? Ta basová hlasivka nebo ta mužská hlasivka je mnohem silnější. Ale tenoři taky mají. Někdy se nepozná úplně přesně, jestli je to třeba tenor nebo mezzosoprán. Teda myslím jako vizuálně,
0: ano,
1: když jako si nahraju ten laryngoskopický nález, čili oni, tenoři, můžou mít tu hlasivku taky jako takovou porouchatelnou, takovou jako křehčí. Jo, i ty klouby hlasivkový, kterýma vlastně ty hlasivky se pohybují, jsou křehčí u sopránů, nebo takový jako gracilnější u sopránů, než u hlubších hlasů. Takže samozřejmě soprány a tenoři mají větší náchylnost, ale tady ne ani tak k nemoci, jako k poranění. K poranění jako takovému. V podstatě každá sopranistka během života zažije nějaký poranění, že tam praskne ta cévka, zakrvácí hematom do té hlasivky. Jako dá se to taky jako krásně jako vyléčit, ale prostě je to vždycky stres pro toho člověka.
0: To je zděšení, absolutně.
1: Zděšení a stres, ano. Já třeba používám kryoterapii právě na to zrychlení
0: to
1: hojení.
0: Fantastické.
1: To je nápad ze sportovní medicíny, kdy právě jeden z mých kamarádů, prosím mě jednou o tom vyprávěl, když ty moji zpěváci jsou taky prostě sportovci, a zjistila jsem, že se mě vlastně hojejí takovýhle poranění, protože sportovci, když jsou po nějakém vrcholovém tréninku, tak musí do té kryoterapie, aby ta mikrotraumata se jim hojila, a vy jste taky jako takový vrcholový sportovci, takže ta mikrotraumata se také v té kryoterapii hojí velice rychle.
0: Kdyby různý někdo otoky. Nevěděl, tak kryoterapie
1: je, jmenuje se to celotělová kryoterapie, jsou to takové komory, kde stráví člověk dvě, tři minuty
0: chodím.
1: A to je až moc, Mirko, to myslím, že přeháníš.
0: Jsou tam i na 5 minut borci.
1: To ale... už blbnou, to zase, aby neměli pak jako nějaký...
0: Vím,
1: jako...
0: že v duchu přespívám vždycky jednu Rusalku, než to obejdu jednoho měsíčka.
1: Pro Krista pána. Tak to si myslím, že je moc,

0: jsi teda úplná jako hrdinka. Já jsem zase pak četla ty nežádoucí pozor účinky, že můžeš mít jako tyhle ty omrzliny potom na
1: rukou. Trošku na nohou se mi stává někdy výjimečně.
0: Tak to nedělej, Mirko, to je zbytečně tak dlouhý. To je dlouhý. Dvě minuty postačí. Je tam -110, někde až -130 stupňů. Takže jako 2 minuty jsou úplně akorát, aby právě se do toho těla vyplavily všechny hojivý působky. Vlastně ten šokový stav, ten, který vlastně v té komoře nastane, tak ti dokáže vyplavit taky ty imunologické působky, které normálně se nevyplaví a to hojení se urychluje.
1: A má to i vliv teda na pleť. Já vždycky mám pocit, že jsem jako hezčí.
0: Ale dermatologové píšou práce, kde právě uvádějí nejrůznější jako nežádoucí účinky, když ty lidi jsou tam moc dlouho, jako na kůži, pozor. Ale ty nemáš žádnou vyrážku, ty máš hezkou pleť, tak tobě to určitě nevadí. Ale,
1: no, mě to dělá
0: ale
1: dobře.
0: Třeba lidi, kteří mají vyrážky, tak úplně to dermatologové nedoporučují. Plno odborníků to doporučuje, třeba i psychiatři, že to zlepší jako náladu a proti depresi a podobně, že ten člověk se tak jako nabudí. Ale zrovna jako dermatologové jsem četla několik prací, že zažili prostě zhoršení vyrážky. Takový ty nepopáleniny, prostě omrzliny. Mm-hmm.
1: Dobře, no tak asi každý musí podle sebe prostě.
0: 3 minuty ti stačí.
1: Dobře. Kdo jsou větší hysterky? Operní pěvci nebo popoví pěvci, když k vám přijdou?
0: Ale popoví pěvci taky jako podléhají nejrůznějším zranění, těch máme jako taky plno. Oni samozřejmě nepoužívají tak vysoké tóny k tomu zpěvu, takže nejsou tak jaksi náchylní k tomu, ale zase jdou do toho někdy jako tvrdě. Mm-hmm. A nejsou tak, no prostě operní zpěvci jsou větší hysterky, když se mě teda ptáš. Jako,
1: ano.
0: Prostě. Oni to berou tak jako, že vlastně oni vědí, že se jim to zahojí. A ten výkon jejich, ten jejich výkon je závislý na interpretaci, že jo? Popových zpěváků. Tam milujeme tu jejich interpretaci.
1: Tu osobitost.
0: Tu osobitost prostě toho zpěvu. Když to vy se musíte přiblížit nějakému našemu imaginárnímu, pomyslnému jako ideálu, který někde v hlavě ty lidi, který tomu rozumějí, ale právě to, že je ten člověk dobrý, se pozná podle toho, že se to líbí i těm, který tomu nerozumí.
1: Mm-hmm.
0: Jo? To je jako na tom důležité. Když to popový zpívání se nám líbí nějak tak všem, takže vlastně oni to mají trošičku jednodušší, že no, ale taky musí samozřejmě o ty hlasivky pečovat, taky to dokážou pěkně jako zrychtovat. No.
1: Základem je naprosto dokonalá zpěvecká technika.
0: Díky
1: ní hlas vydrží.
0: Technika, ano,
1: nejvíc,
0: to je nejdůležitější.
1: Co může, to je pravda.
0: Ano.
1: Protože pak, když něco přijde, tak my chceme vždycky zázraky hned, ale technika je ten největší zázrak. Čtete odbornou literaturu nebo sáhnete i po románu, když třeba...
0: Já bohužel stále ještě čtu jenom odbornou literaturu. Je to hrozný a prostě si nechávám tu krásnou literaturu, že až půjdu někdy do penze, tak to všecko dočtu.
1: Jo.
0: Ale prostě zatím nemám na to čas. Zatím prostě pořád je toho tolik, že mám co číst jako v té odborné literatuře.
1: Dobře, tak o vašich koníčcích a i když nemáte čas, tak o tom, jak ho trávíte volně, když máte, si budeme povídat po další skladbě. A máme tu opět vaši oblíbenou Cecilio Bartoli, pro tentokrát v naprosto ikonické árii barokní Lascia Chio Pianga z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla.

0: Poslouchali jsme árii Lasha Kyopianga, árii z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla. Academy of Ancient Music řídil Christopher Hogwood a zpívala italská mezzosopranistka Cecilia Bartoli. My si dnes s mým hostem, s doktorkou Jitkou Vidrovou, povídáme především o lidském hlase, ale paní doktorko, pojďme teď k vám. Víte, co by mě zajímalo? Vy tam neustále v ordinaci čelíte atakům bacilu. Jak to děláte, že jste zdravá?
1: No já taky teda občas se nakazím, nemysli si. To jako já teda nosím samozřejmě jako respirátor, teďka po tom covidu trojku respirátor vlastně jako nesundávám, protože nechci už být nemocná, ale sem tam se mi to stane. Ne, že ne. My jsme trošičku imunizovaní právě tím, že celý život vlastně s tím přijdeme do styku, ale já vím, že někdy třeba s nějakými těmi dětskými bacily se dokážu nakazit. Třeba od svých vnoučet, to teda určitě.
0: Tam by respirátor nemáte, předpokládám.
1: Ne, tam respirátor nemám, ty si o mě vždycky otřou nudli. Tak to,
0: jasně. Ano. A jste hlídací babička?
1: No to ano, no to ano. A pak se divíš, že nečtu, že jo, romány.
0: A když už máte volný čas, jak ho využijete? Jak ráda relaxujete?
1: Tak my docela sportujeme s manželem, jezdíme na kole a lyžujeme. To děláme tak jako aktivně a dobře, protože vlastně lyžování je takový náš společný zájem. A no pak máme dost těch vnoučat, těch máme pět.
0: Kolik? Pět.
1: Těch máme pět a pak rádi jezdíme do Itálie a nebo na naší chalupu na Šumavě. No, někdy to ani nestíháme.
0: Máš manžel je také lékař?
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano.
0: A také hlasově
1: postižený?
0: Ne, to
1: je můj muž je onkolog. To je trošičku horší obor.
0: No. Náročnější a tam jsou asi fatálnější případy,
1: no právě,
0: než jsou ty naše.
1: No právě, ten náš je takový jako trošku veselější. No.
0: Jo, to je pravda, to je pravda. To jsem se také chtěla zeptat, jak je to s pitím studených a horkých nápojů? Protože to je vždycky, nepi to studený, budeš pak kašlat. Je to
1: no trošku jako něco na tom je, samozřejmě, jako tam je takových v tom krku řada takových receptorů, takových čidel, který samozřejmě na škodliviny reagují, že jo, a reagují i na příliš studené. Mám třeba jednoho kolegu tvýho zpěváka, který mu to bylo protivný, tohleto jako pořád, jako že to teplý je nosit čálu na krku a tak. A on čelil tomu tak, že cucal led a pak jsme strašně dlouho léčili, no úplná blbost, a pak jsme strašně dlouho léčili zánět jako toho hlasivkového kloubu, který mu jako
0: tak, že prochladil prostě.
1: No, není to jako úplně dobrý nápad. Máte pravdu, že to nemáte mít úplně ledový. Všimni si, že když třeba jako v létě, když je horko a koupíš si zmrzlinu a teď ji jako rychle lížeš, tak ti dojde k takovému zaskočení a najednou takovému zachlazení, že vlastně ta hlasivka se přestane hejbat. Ten kloubek je na to citlivý. A tam právě to polikání a ten vchod do toho hrtanu, kde právě jsou umístěny ty hlasivky, to je mezi sebou asi 2 milimetry. Takže já jsem pro, abyste byli mírně opatrní.
0: Takže jak říkají babičky, nohy v teple, tak hlasivky taky v teple.
1: No nohy v teple máš kvůli tomu, aby si neměla reflexně zánět nosohltanu, to mají ty babičky pravdu. A ty studený nápoje nejsou úplně dobrý nápad, protože ty hlasivky se skutečně zachladí, respektive ty kloubky, a pak ten pohyb není takový jako plynulej a rychlej, takže určitě.
0: A nosohltan, to je počátek všeho zla vždycky, prostě.
1: Ano,
0: to jde všecko.
1: Nemoci horních a dolních cest dýchací začínají vždycky zánětem nosohltanu, to tak je.
0: Ano, to je pravda, to už znám velmi dobře.
1: Ano.
0: Paní doktorko, já vám moc děkuji, že jste dnes přišla. Děkuji, že k vám můžeme chodit.
1: Já děkuji tobě, Mirko, že jsi mě pozvala.
0: No, protože vás ráda vidím, když jsem zdravá.
1: Já tě taky ráda vidím.
0: My se rozloučíme vaší nejoblíbenější alčínou. Hmm. Je tu další skvělá sopranistka a to je René Fleming.
1: Ano.
0: To je
1: ano.
0: I moje favoritka.
1: Moje taky.
0: Úžasná. Hmm. Takže tu máme árii z opery Alčína Georga Friedricha Händla. Na rádiu Klasik Praha končí pořad na osobní notu. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a...
1: A já vás taky všechny zdravím a děkuju za pozvání Merce Časarový.
0: A to byla Jitka Vidrová.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Tohle je Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
5: Klasik Praha.
7: Dnešní večer bude na Klasik Praha patřit dvěma nádherným klavírním koncertům dvou významných českých skladatelů, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Dvořák byl velmi dobrým klavíristou, nikdy ale nebyl v pravém smyslu slova virtuózem. Byl si toho dobře vědom a tak svá občasná klavírní vystoupení na koncertním pódiu omezoval na hru v ansámblu nebo na doprovázení vokálních solistů. Důvody, které ho vedly při kompozici jeho prvního koncertantního díla s orchestrem právě k volbě klavíru jako solového nástroje, dodnes neznáme. Ačkoliv proto nejsou přímé doklady, dvořákovská literatura obvykle uvádí, že skladatel, tehdy ještě nepříliš známý, zvolil formu klavírního koncertu z praktických důvodů. Měl totiž velkou naději na provedení v osobě vynikajícího mladého klaviristy Karla Slavkovského, který se živě zajímal o novinky českých skladatelů a iniciativně je uváděl na svých koncertech. Tuto domněnku podporuje i fakt, že Slavkovský skutečně později dílo provedl v premiéře. Dvořák na koncertu pracoval asi měsíc na přelomu srpna a září 1876, brzy po dokončení třetího cyklu Moravských dvojzpěvů. Dílo dedikoval přednímu estetikovi a hudebnímu kritikovi své doby Eduardu Hanslikovi jako výraz vděku za pozornost, kterou věnoval jeho tvorbě. Dále dnes večer zazní klavírní koncert číslo 4 Inkantace, tedy chcete-li zaříkávání, zaklínání Bohuslava Martinů. Tento svůj koncert psal v New Yorku na sklonku života, kdy bylo zřejmé, že už se domů nikdy nevrátí. Bylo to v letech 1955 až 56 a na zakázku Frommovy hudební nadace z Chicaga. Skladatel později ve skice k programu uvedl: v inkantacích zkouším napsat symfonii pro solový klavír a orchestr a prolomit tradiční formu klavírního koncertu, abych se dostal z geometrické, statické formy, jež nedovoluje fantazii svobodně se rozvíjet. Dnes obě tato díla uslyšíme na Klasik Praha ve skutku skvostném provedení. Klavírní party bude hrát Ivo Kahánek a doprovázet jej budou bamberští symfonikové, a to pod taktovkou Jakuba Hruši.
5: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Vážení posluchači, na stanici Klasik Praha začíná pořad Švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Tentokrát jsem pro vás vybral album, které v roce 2000 natočil renomovaný britský orchestr London Mozart Players pod taktovkou švýcarského dirigenta Matthiase Bamerta. Název alba přímočaře prozrazuje jeho dramaturgii. Antonio Salieri, symfonie, předehry a variace. Antonio Salieri byl italský hudební skladatel, dirigent a pedagog, který ve své době patřil mezi nejznámější a nejrespektovanější hudební osobnosti. Narodil se roku 1750 v severoitalském městečku Legnano. Pokud byste se chtěli vypravit do Salieriho rodiště, nejezděte do Legnana, severozápadně od Milána, ale do Legnana poblíž Verony. To je to správné místo. Hudební talent projevoval od mládí a díky tomu, že jeho otec byl bohatým obchodníkem, dostalo se mu patřičného vzdělání. Rodiče však brzy zemřeli. Ve 13 letech byl Antonio sirotkem. Nejprve se o něho staral jeho starší bratr, pak se ho ujala jedna šlechtická rodina z Benátek a potom zasáhla náhoda. I když kdo ví, co je náhoda a co plánované dílo osudu. S mladým Antoniem se setkal Florian Leopold Gassmann, rodák ze severočeského Mostu, tou dobou vídeňský skladatel a dvorní kapelník. Talent 16-letého mladíka jej natolik zaujal, že ho rovnou vzal sebou do Vídně ke dvoru, zajistil mu na vlastní náklady další hudební vzdělávání, sám ho také vyučoval a zaměstnal ho jako svého asistenta ve dvorním divadle. Na Gassmannovu velkorysost Salieri nikdy nezapomněl. Po jeho smrti se na oplátku postaral o jeho rodinu. Důležité v Salieriho kariéře bylo také, když ho Gassmann představil arcivévodovi Josefu Habsbursko-Lotrinskému. Mladý hudebník na budoucího císaře Josefa II. Velmi sympaticky zapůsobil. Antonio asi musel být velmi příjemným a oduševnělým společníkem, protože se záhy spřátelil i s tehdy nejslavnějším operním libretistou Pietrem Metastáziem a skladatelem Christophem Willibaldem Gluckem. Práce Gassmannova asistenta ve dvorním divadle zahrnovala nejen aranžování, instrumentaci, komponování drobných meziher, tedy příležitosti pro ovládnutí skladatelského řemesla, ale v roce 1770 přinesla i první samostatná operní díla. To bylo Salierimu 20 let. První opravdu velký úspěch přišel o dva roky později s operní bufou La Fiera di Venezia, Benátský jarmark, díky níž se stal známým po celé Evropě. Do tohoto období spadá také jeho opera La Locandiera, Hostinská neboli Mirandolína, podle stejnojmenné Goldonyho komedie. Poslechněme si teď část předehry k této opeře, jedná se o nahrávku ve světové premiéře.

Na začátku roku 1774 zemřel ve věku 44 let Florian Leopold Gassmann, a to na následky dopravní nehody, kterou utrpěl při cestě do Itálie. Po jeho smrti byl Salieri nejprve jmenován dvorním skladatelem komorní hudby, poté zastupujícím kapelníkem italské opery. V této době napsal svou symfonii D-dur, zvanou Il giorno onomastico, svátek jmenin. Symfonie má 4 věty, my si nyní poslechneme větu druhou, Larghetto, a závěrečné Allegretto. Hraje orchestr London Mozart Players, diriguje Matthias Bamert.

Máte naladěnu stanici Klasik Praha, posloucháte pořad Švédský stůl. Dnes nám orchestr London Mozart Players hraje symfonie, předehry a variace Antonia Salieriho. V roce 1776 měla premiéru Salieriho pastorála Dalízo ed Elmita a na příštích 8 let byla jeho poslední italskou operou uvedenou ve Vídni. Arcivévoda Josef totiž zrušil svou podporu italské opeře a místo ní začal upřednostňovat německý Singspiel. Salieri si tedy začal z nezbytí hledat jiné příležitosti. Díky svému věhlasu cestoval po Evropě a komponoval opery pro Milán, Benátky, Řím, Mnichov a Paříž. V roce 1785 kdosi dodnes anonymní použil hudbu ze Salieriho oper, konkrétně z nesmírně úspěšné opery La Scuola de Gelosi, Škola žárlivců, která byla uvedena během benátského karnevalu v roce 1778 a dočkala se zakrátko více jak 60 inscenací od Lisabonu až po Moskvu, a z opery La partenza inaspettata, Nečekaný odjezd, uvedené během římského karnevalu v roce 1779. Z hudby těchto dvou oper sestavil neznámý kompilátor Symfonii D-dur, zvanou Symfonia Veneciana, benátská. Dílo má tři stručné věty: Allegro assai, Allegretto grazioso a Presto.

Orchestr London Mozart Players a dirigent Matthias Bamert přednesli Benátskou symfonii Antonia Salieriho. Dalším zastavením na naší letmé procházce Salieriho životem je rok 1787, kdy měla v Paříži premiéru velmi úspěšná opera Tarare na libretto Pierra Beaumarchaise. Za své zásluhy o francouzskou hudbu byl pak Salieri jmenován členem Francouzské akademie umění. V následujícím roce 1788 navázal skladatel na odkaz svého mentora a ochránce Gassmana. Převzal funkci prezidenta Tonkünstler Societät, společnosti hudebních umělců, kterou Gassmann založil roku 1771 a jež se starala o penzijní fondy na podporu žen a dětí hudebníků. V roce 1788 také dosáhl nejvyšší hudební mety v rakouském císařství, stal se císařským dvorním kapelníkem. Téhož roku napsal operu Kublai Gran Khan de Tartary, Kublai velký chán Tatarů. Je označena jako drama eroikomiko, drama heroicko-komické. Z neznámých důvodů opera nebyla tehdy vůbec uvedena. Premiéry se dočkala až po více jak dvou staletích v roce 1998. My si nyní poslechneme předehru k opeře Kublai Gran Khan de Tartary ve světové premiérové nahrávce.

Roku 1790 zemřel císař Josef II. A pro Salieriho tím v podstatě skončila doba operní slávy. Nový panovník již hudbu nepodporoval tak vehementně, politická situace v Evropě byla turbulentní a změnil se i vkus publika. Jednou z posledních Salieriho oper je Falstaff z roku 1799 podle Shakespeareova námětu. Ačkoliv se jedná o hudbu ze sklonku jeho operní kariéry, je to hudba velmi svěží a nápaditá.

Po skončení své operní kariéry se Salieri velmi úspěšně uplatnil jako dirigent a pedagog. Ve Vídni byl uznáván za nejlepšího učitele zpěvu, kompozice a hudební teorie. Mezi jeho žáky patřili Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, Karl Czerny, Giacomo Meyerbeer, Franz Schubert, Franz Liszt, Franz Xaver Süssmayer i Mozartův syn Franz Xaver Wolfgang. Všichni si Salieriho vážili a on při své pedagogické práci nikdy nezapomínal na velkorysou pomoc, kterou mu jako mladíkovi kdysi poskytl jeho vzor Gassmann. Pokud byl žák talentovaný, ale nemajetný, vyučoval ho zdarma. Jednou z posledních Salieriho kompozicí je 26 variací na La Folia di Spagna z roku 1815. Španělská folia je velmi stará melodie a její model byl rozmanitě použit a varírován v dílech od 15. století až do současnosti. Najdeme ji buď jako přímou citaci nebo jako inspiraci ve skladbách baroka, Lully, Corelli, Scarlatti, Vivaldi, Handel, Bach, Purcell, v hudbě klasicismu a romantismu, Salieri, Cherubini, Beethoven, Liszt, Rachmaninov, i v hudbě současné, například Vangelis, Max Richter či německá elektronická skupina Tangerine Dream. Na Salieriho variacích je na první poslech rozpoznatelná velká operní zkušenost. Jednotlivé variace jsou obdivuhodně proměnlivé v charakteru a nesmírně nápaditě instrumentované. Jakoby každá variace byla jinou divadelní scénou. Je to doslova pastva pro uši.

0: Orchestr London Mozart Players a dirigent Matthias Bamert zahráli 26 variací na La Folia di Spagna od Antonia Salieriho z roku 1815. Tím se pro dnešek uzavřel švédský stůl, který pro vás připravil Stanislav Předota. Těším se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Klasik Praha.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.